není voda, řeknu ti to znova. Krev není voda, krev není voda, není, není voda, krev, rap. Řeknu ti to znova.

Krew není woda. Woda není krew. Krew není woda. Zase rok 9-7 a nebo 9-8. Každopádně dávno tomu to nastal posun. O level dál, do tvý doby jsem nastal.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám kvůli sobě, ale co holky a takhle, ty? Jsi v pohodě, nebo?

0: to praví zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Hudba na prvním místě.
4: Express FM. Tohle je Express FM. That's what you're coming for.

trendsetter, jsem trendsetter, trendsetter, motherfucking trendsetter, trendsetter, jsem trendsetter.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Express. Music first. Express FM.

vrah. Vždycky se radši počkám, nikam se necpu. Zítra můžu být mrtvej, ale dneska jsem tu. Pojebej mě pak omerta, každý večer jako na Silvestr si

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Music. First.
5: Express FM.

Novinka. Express FM.

0: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
1: Snížíme o 2 stupně.
0: Bod 2, průvan.
1: Dáme ručníky mezi okna.
2: Výborný návrh.
0: Bod 3, plíseň.
1: Vydrhnout, přetřít.
3: A co udělat rekonstrukci?
2: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
4: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
5: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Izomat stavebniny.
11: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
12: Cemix fasáda.
11: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
13: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. A to na prodejnách i online. Jisk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
17: Hudba na prvním místě.
18: Express FM.

Express FM. FM. When everyone

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
7: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
8: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel se od podzimu bude týkat jen zlomku z nich. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše a dnes chce změnu zákona o podpoře bydlení začít finálně projednávat ve sněmovně. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při níž v Hormuzském průlivu doprovázeli a chránili lodě ohrožované iránskou blokádou. Uvedl to ve středu Donald Trump. Důvodem jsou aktuální velmi pokročilá jednání s Iránem a snaha dosáhnout dohody. Americká blokáda iránských přístavů pokračuje. Arsenal je po 20 letech ve finále fotbalové ligy mistrů. V odvetě semifinále doma udolal Atletico Madrid 1-0 a díky remíze z prvního zápasu postoupil. 30. května se v Budapešti postaví vítězi dnešního duelu mezi Paris Saint-Germain a Bayernem Mnichov. První utkání vyhrál francouzský celek 5-4. Ráno a dopoledne dnes bude převážně slunečno jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20, na horách kolem 15.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Je to tak, stále je tady s vámi Michal i ve středu 6. května, protože si Václav a Barbara stále někde chytají bronz. Václav je v Nizozemsku, Barbara neznámo kde, pokud vím, tak byla někde v Kanadě, nevím, jestli to byla ta česká Kanada nebo ta opravdická. Každopádně oni vám to určitě v pondělí řeknou a tento prodloužený, tedy zkrácený týden a prodloužený víkend si hold musíte užít bez nich. Za chvíli tady budou Dua Lipa a Wolf Alice a podíváme se taky na to, proč Micky nechce jet na turné.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Wolf Alice, Bloom Baby Bloom, i s touto písní předpokládám budou předskakovat Olivie Rodrigo na americké části jeho světového turné. Kdo na turné zatím nevyjede, protože už se na to zdravotně necítí jeden z nich, a to konkrétně Keith Richards, to jsou The Rolling Stones, ale 10. července potěší všechny své fanoušky, protože vydají nové album. Pokud to bude tak skvělá záležitost jako Hackney Diamonds, tak se máme na co těšit. Mezi hosty jsou oznámeni Paul McCartney a Robert Smith z The Cure, takže to je opět, to vypadá, že to bude opět nabité, tak uvidíme, co všechno, a uslyšíme hlavně, co všechno nám Keith Richards, Mick Jagger a Ronnie Wood z hosty nabídnou. Mělo by to být samozřejmě v produkci Andrew Watta, a tím pádem by to mělo navazovat právě na Hackney Diamonds. No, my si dáme spolupráci Rolling Stones a Paula McCartneyho na té minulé desce, jmenuje se to Bite My Head Off.

0: Že by byla Ray holka kost a kůže, to bych teda úplně netvrdil. Je to krásně rostlá, ještě stále slečná. A o čem zpívá v písni Skin and Bones jsem nějak nepochytil. Každopádně za chvilku tady budeme mít Killers, ty budou zpívat o mužích. A taky nám Calvin Harris ke Sabian doporučí, abychom tak nějak uvolnili ten tlak. No a ten můžete uvolnit třeba tancem právě na jejich skvělý track Release the Pressure.
1: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
2: Konečně jim normálně.
1: A jak to stíháš?
2: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
1: To se musím podívat.
2: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Music. First.
16: Express FM.

už jsou za námi, před námi je Micky a ta teď objasnila své rozhodnutí, že se nevydá na klasické turné na podporu svého nejnovějšího alba Nothing's About to Happen to Me. Prostě si dá spíš turné globálních vystoupení, jak to nazvala, a rozhodla se uspořádat sérii několika denních rezidencí namísto rozsáhlého turné, jak to dělala dřív. A to proto, že v tuto chvíli cítí spíše touhu po psaní než po živých vystoupeních a nedokáže to dělat zároveň. Vysvětlila to fanouškům ve videu na sociálních sítích. Zkrátka musí omezit vystoupení, aby mohla psát další skvělou hudbu, jako je třeba single Where is my phone, který si právě teď dáme.

0: Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, každý uvolňujeme ten tlak tak nějak jinak a třeba v Kanadě na univerzitě v Calgary, která slavila 60. výročí, bylo 682 lidí, kteří přišli oblečení jako dinosauři, respektive tyrannosauři rexové. Je to nový světový rekord, protože dosud ten rekord byl 468 účastníků, a to na Floridě. No a tak univerzita v Calgary slaví nejenom výročí, ale i právě skvělý nový světový rekord. Tak gratulujeme, co na to říct? Asi už na to není co říct víc.
1: Středeční ráno na Express FM. Express
0: FM. Snad jenom to, že vám posíláme další skvělou hudbu, tohle to jsou Mint Royale, za chvilku taky Another a 54 Ultra, a nebo Arctic Monkeys.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Na nehody pozor v Bubenickém tunelu v Praze, a to ve směru na Troju. Jsou tam v sobě dva osobáky, taky v Průmyslově, a to tam je předmět na vozovce, tak na ten taky pozor. Dávejte pozor i v Pekárenské ulici ve Zlíně, a potrápí vás i nehoda mezi 94. a 95. kilometrem D11 ve směru do Polska. I tam se zdržíte, tak jeďte opatrně, ať do něčeho nevlítnete.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den, zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Pokud se náhodou nacházíte někde, kde slunce právě zapadá, jak o tom zpívají Arctic Monkeys, tak dobrou noc, pokud jste na stejné polokouli jako já a další třeba Češi, tak dobré ráno v 7 hodin 42 minut s Express FM. Za chvilku si zahrajeme When's Joy, Adélu a nebo Sophie Tucker.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně! Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Express. Music first.
6: Express FM.

Tohle to je největší hit Australana, který se jmenuje Vance Joy. Pokud si někdy připadáte stále mladí, tak vás možná trochu schladí to, co vám řeknu, protože Game Boy letos slaví 37 let. OK, PlayStation 26 let. To už je možná, jako si říkáte, no, PlayStation je docela novinka. Xbox 360 už je tady s námi 20 let. Nintendo DS taky tak. No a třeba PlayStation 4, což je pořád ještě jako věc, která je relevantní, tak to už je 12,5 roku. iPhone, ten už je tady bezmála 19 let. A třeba GoPro, které používáte, to už bude slavit 22. narozeniny. Tak jestli se stále připadáte mladí, je to fajn. Pokud náhodou ne, tak si z toho nic nedělejte. Prostě všem nám to tak nějak měří stejně, jak se říká. Tohle je Adela i KGB.

prorazila díky taneční soutěži a je z ní teď velká světová hvězda, tak samozřejmě gratulujeme. Komu taky můžeme gratulovat, tak to jsou Bee Gees, kteří v tento den v roce 1978 se soundtrackem k filmovému hitu Horečka sobotní noci nebo Saturday Night Fever odstartovali rekordní 18-týdenní dlouhou jízdu na vrcholu britského albového žebříčku. Na americké straně Atlantiku dokonce tam vládly 24 týdnů. Prodeje jsou milionové, no a samozřejmě byly třeba oceněny celkem 16 platinovými deskami. V roce 2004 jsme se rozloučili se sitcomem Přátelé, tedy v tom premiérovém módu, jinak ho můžeme sledovat stále dokola a dokola a často to děláme. Na rozky dneska slaví třeba George Clooney, tomu je 65, Martin Brodeur, kanadský hokejový brankář, a nebo náš starý dobrý český Aleš Háma, po případě taky anglická herečka Naomi Scott. No a co se hudby týče, tak 40 dneska slaví žena, která už v roce 2002 založila kapelu Epiphany.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Povinnou výuku plavání na základních školách podle odhadu Sdružení plaveckých škol absolvuje přes 200 000 žáků ročně. Naprostou většinu z nich učí z praktických důvodů plavat externí instruktoři, nikoli v učitelé tělocviku. Ministerstvo školství ale v dubnu rozhodlo, že na zaplacení instruktorů neposkytne školám finance. Každý pátek s neochvějnou pravidelností roky zveřejňoval Všeruský institut pro výzkum veřejného mínění v Moskvě svůj pravidelný průzkum důvěry veřejnosti v politiku. 1. května však státní agentura Rating nezveřejnila, upozornil na to exilový web The Moscow Times s tím, že se výsledky prezidenta Putina v žebříčku už několik týdnů zhoršovaly. Hokejisté Colorado si připsali ve druhém kole playoff NHL druhé vítězství proti Minnesotě. Tentokrát jí porazili 5-2, velký podíl na to měl i český útočník Martin Nečas, který otevřel skóre utkání a pak přijal ještě jednu asistenci. Do středečního poledne bude v Česku převážně slunečno, jen s ojedinými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů, na horách kolem 15.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: Po 8. hodině středeční s datem 6. května 2026 vám přeje dobré ráno Michal, všem Radoslavům, Radivojům, Frýdám, Hermínám a Ovídium všechno nejlepší k svátku. No a za chvíli vyrazíme zase do světa, abyste se dozvěděli něco zajímavého. K tomu nám budou hrát Runy, Jungle a nebo Red Hot Chili Peppers.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: pohoda Jungle Carry On, ukázka z jejich chystaného alba Sunshine. Venku, aspoň tady za okny vysílacího studia, stále taky ještě Sunshine, když, jak jste asi slyšeli ve zprávách, může se to během dne změnit, budou nějaké přehánky, možná i bouřky, ale vy už máte děti ve škole a nic vám určitě nechybí. 9 minut po 8 hodině až na důležité informace, no ale jakož jsou děti ve škole, tak už můžeme mluvit na rovinu. Muži, kteří aspoň dvakrát týdně myslí na sex, mají o 40% nižší riziko srdečních chorob. To je důležité vědět. Taky jedna studie zjistila, že vlastnit psa je o 40% nižší riziko demence. To myslím, že stojí za to si pořídit nějakého čtyřného kamaráda. 91% dospělých ztratí během svého života někoho, koho nazývá nejlepším přítelem. To se, myslím, stalo hodně lidem. Zpravidla jsou to ty školní nejlepší přátelé, ale můžete to samozřejmě stát i v průběhu celého dospělého života. No a poslední, to možná trochu souvisí s tím prvním, tedy s muži, kteří myslí na sex, tak představte si, že výzkumníci zjistili taky to, že single ženy jsou šťastnější, když jsou single, než single muži. Tak si to přeberte a já vám posílám Red Hot Chili Peppers Black Summer.
1: Středeční ráno na Express FM.
2: Express FM.

0: John Summit, Julia Wolf, With Me. Já doufám, že vy taky zůstanete With Me a budete dále poslouchat Express ráno za chvilku s Imagine Dragons nebo Charlie XCX. No a jakož je dneska středa, tak tohleto už dlouho nebude novinka, tedy John Summit a Julia Wolf, protože dnes večer v Express Drive mezi 18. a 19. vám Petr nabídne pětici z brusu nových kousků v našem playlistu.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla bel, CZ.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
11: Express FM.

Tohle to jsou Imagine Dragons, jejich Thunder, takovým ženským ekvivalentem Imagine Dragons jsou Spice Girls a Victoria Beckham se teď vyjádřila k možnosti reunionu Spice Girls, uvedla, že by byla otevřená myšlence vytvoření holografické show ve stylu ABBA Voyage. V posledních letech se hodně diskutuje o možném comebacku Spice Girls, zejména proto, že letos si připomínáme 30. výročí založení této legendární britské dívčí skupiny, ale pravděpodobně právě Victoria Beckham je ta, která to tak trochu blokuje. Naposledy se Posh Spice přidala ke svým čtyřem dalším kolegyním na závěrečném ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012. Potom v roce 2019 bylo reunion tour Spice Girls, ale tam už Victoria Beckham nefigurovala, protože se věnuje jiným věcem. No a teď tedy říkala, že by byla asi radši, kdyby za ní zpívali hologramy. Já myslím, že faninky a fanoušci Spice Girls by vzali za vděk i tím, kdyby si prostě mohli zaspívat i s hologramy. Wanna be if you wanna be my lover, že jo?

0: Express Filmex.
1: Ona změnila svět hudby, on svět filmu. Popová superstar Billie Eilish a filmový velikán a technologický inovátor James Cameron spojili síly, aby posunuli koncertní záznam do zcela nové dimenze. Dokumentární film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft – The Tour – Live in 3D přenese diváky do víru zpěvačky na posledního turné prostřednictvím imerzivního 3D zážitku. Film je záznamem několika koncertů v Manchesteru, které proběhly v červenci roku 2024 v Co-op Live Aréně, což je nový indoorový koncertní prostor s největší kapacitou ve Velké Británii. Záběry z pódia, natočené dosud nepoužívanou technologií, budou střídat prostřihy do útrob koncertní scény i zákulisí, ve kterých zpěvačka odhaluje, jak se během vystoupení cítí, nebo že má ruce poseté škrábanci od fanoušků.
2: We're using tech that's never been used before.
3: Can't wait. It's gonna be loud.
4: Duh.
2: You told me you carried a lot of pain with you throughout the tour.
3: Yes. Do you see the scrapes on my hands? That is from the fans.
4: Here I go.
1: Zmizení Josefa Mengeleho. To je intenzivní koprodukční psychologický thriller o pádu lidské zrůdy. Za dozvuků druhé světové války prchá osvětimský nacistický doktor za novým životem do Jižní Ameriky, kde je prizmatem svého syna konfrontován s minulostí. Z Buenos Aires napříč Brazílii až do Paraguaje konstruuje na ploše tří dekád vlastní zmizení, aby se vyhnul soudu. V režii ruského tvůrce Kirila Serebrenikova si titulní roli zahrál německý herec August Diehl.
5: Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
6: Möge unser Schlaf frei von nächtlichen Albträumen sein.
7: Josef Mengele! Ihr Krieg ist noch nicht vorbei!
0: Express Filmix
8: na Express FM.
9: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pozadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
8: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás potrápí na D11 mezi 4. a 5. kilometrem ve směru na Prahu, taky v Olbrachtově ulici v Praze a ve Strahovském tunelu a navíc ještě v ulici Šamánkově v Liberci nebo ve Vladislavě v Teplicích. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu s Express FM.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
1: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
10: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Music. First.
13: Express FM.

0: na Dancing on the Wall. No, vy možná taky budete lézt vzteky pozdě, když zjistíte, že se vám ztratilo vaše auto. Možná byste si řekli, že v době, kdy máme GPS lokátory a různé další věci v autech, takže už ty krádeže se stenčují a mizí. V Česku je to pravda, tady je to kolem 8000 aut měsíčně, ročně, pardon, což znamená zhruba 11 denně. Ale třeba v Německu nebo v Belgii je stále hodně kradených aut a docela mě překvapilo, když jsem si na webu Garage.cz přečetl, jaká auta se kradou. Tak třeba v Německu je to nejvíc Toyota Land Cruiser. Následují Lexusy, Range Rovery, Porsche a BMW X6. Ve Francii je Toyota druhá, první místo drží místní legenda Renault Clio, třetí pak Peugeot 206. Francouzi každý rok řeší dokonce 140 tisíc krádeží aut. Ta auta většinou končí v afrických zemích, na východě Evropy, případně v Asii a na Blízkém východě. A putují tam z velkých evropských přístavů, jako jsou Rotterdam, Antwerpy nebo Marseille. Takže možná právě proto ve Francii, potažmo v Belgii, se docela hodně krade. Co mě překvapilo, je právě to, že jsou ta kradená auta japonská třeba hodně, že vede v některých zemích, co se týče statistik, právě třeba Toyota, protože jsem žil v domnění dlouhá léta, že japonská auta se nekradou. No vzhledem k tomu, že mám dvě japonská auta, tak si dneska asi půjdu zlepšit nějak zabezpečení těch svých starých mazlíčků.
1: Express FM.
0: Express FM. Na Express FM vám nabízíme další skvělou hudbu. Tohleto je Lily Wood a The Prick a Robin Schulz a Prayer in Sea. Za chvilku taky Wife a taky 9. hodina a čerstvé zprávy.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Až třetí den od ohlášení požáru se hasičům na východě Moravy podařilo zvládnout boj s ohnivým živlem v lesním porostu nad Rusavou v Hostýnských vrších na Kroměřížsku. Na zásahu se během 51 hodin vystřídalo 65 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Při útoku ukrajinského dronu na město Džankoj na Krymu zemřelo 5 lidí, uvedla v noci na středu Ruskem dosazená zpráva okupovaného ukrajinského poloostrova. Zprávu zveřejnila v době, kdy mělo o půlnoci na dnešek začít platit dočasné příměří. Ruské útoky na ukrajinská města Záporoží, Kramatorsk a Dnipro krátce předtím podle ukrajinských představitelů zabili 21 lidí. Po 11 letech dává biatlonu s bohem kariéru, ale nekončí. 27-letý Jakub Čtvrtecký se zkusí prosadit ve světě běhu na lyžích. Bývalý juniorský vicemistr světa, účastník olympiády v Pekingu, se tak vydá cestou třeba norského esa Einara Hedegarta. Proč se tak rozhodl, zjistíte na webu sport.cz. Do středečního poledne bude v Česku převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější, lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 20 až 26 stupňů, na horách kolem 15.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
1: 9. hodina odbyla, lampa ještě svítila a svítí i on air nad dveřmi našeho studia, to znamená, že stále vysíláme živě, stále je tady Express ráno, tento týden výjimečně s Michalem, no a my si dáme za chvilku Pharrella Williamse, Miley Cyrus, Muse a taky se podíváme na jednoho hudebního zločince, ale ne, že by ukradl nějakou hudbu, on je opravdu reálný zločinec, vyrazíme za Johnem Lennonem, který ožije díky AI, no a na AI se podíváme ještě úplně jinak, protože v Číně se teď kvůli AI soudil jeden zaměstnanec. Zkrátka, bude to pestré, tak jak jste každé ráno zvyklí. Michal vám stále přeje hezké ráno i 4 minuty po 9. hodině.
0: Express ráno.
2: Express FM.

Tak tohle to je trojice Muse a jejich single Be With You, který nás láká na nové album. Kdo taky má pár alb už na kontě, to jsou američtí Turnstile. Mezi ně patřil do roku 2002 i Brady Ebert, který tam hrál na kytaru a taky zpíval doprovodné vokály. No, Turnstile se s ním rozloučili z důvodu toho, že na něj nebyl spoleh a teď dokonce čelí obvinění z pokusu o vraždu prvního stupně, protože on 29. března křičel obscénnosti a troubil u domu Williama Yatese, což je otec frontmana Turnstile Brandona Yatese. Poté, co William vyšel varovat zbytek své rodiny, tak on na něj najel autem, tedy William nejdřív hodil po vozidle kámen, pak na něj, na Williama tedy najel autem. Yates byl hospitalizován s vážnými zraněními, od té doby podstoupil operace a zotavuje se. No a 30. dubna velká porota v okrese Montgomery obvinila Eberta z pokročilejšího obvinění z pokusu o vraždu prvního stupně. A dokonce mu hrozí trest až 30 let odnětí svobody. No tak to asi nečekal, když v roce 2022 opouštěl kapelu. Mimochodem, on pak šel do jiné kapely a jste ho taky vyhodili. Takže to asi bude problémový týpek. My si teď dáme Turnstile a jejich single I Care.

0: Že má tenhle klub potenciál, to asi všichni už zjistili. Tohleto je 20-letý New Yorkčan, který si říká Somber, jeho novinka Potential. Jak mu to slušelo na Met Gala v jeho rodném městě, se můžete podívat u nás na webu, případně na Instagramu. No a my vám za chvíli z Expressu pošleme Becky Hill, Jason Status a Disconnect a bude tady také Fisher se singlem Rain.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho. Premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers. A stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na colors.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
5: Hudba na prvním místě.

0: Tohle to byla Becky Hill, Jason Status, Disconnect. Když se odpojíte od umělé inteligence, tak vám možná bude hůř, možná líp, že umělá inteligence proniká do všech našich životů. To je úplně jasné. Včera jsme tady řešili umělou inteligenci třeba na Spotify. K tomu se můžete vrátit i díky článku na našem webu expressfm.cz. No ale Lidový soud v Číně přednedávnem rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou využívat umělou inteligenci jako záminku k propouštění, což znamená v této zemi významné vítězství pro pracovní právo. Lidový soud ve městě Changchou na východě Číny minulý týden rozhodl ve prospěch pracovníka technologické společnosti, který byl v roce 2022 přijat jako dozor kontrolující výstupy umělé inteligence, následně byl ale umělou inteligencí nahrazen a nakonec propuštěn. No a právě soudce ho zastal. Takže stále ještě mají reální lidé šanci na to, že umělá inteligence nenahradí, a doufejme, že třeba i u nás nenahradí umělá inteligence a že dále budeme moci k vám hovořit jako živí moderátoři.
1: Express ráno.

dokumentární film Poslední rozhovor, The Last Interview, který natočil legendární filmař Steven Soderbergh. Je to o posledním rozhovoru Johna Lennona a Yoko Ono 8. prosince 1980 v New Yorku v rádiu RKO, jenom několik hodin předtím, než byl John Lennon zavražděn. Režisér Soderbergh přiznal, že použil trochu umělé inteligence a dokonce řešil, jestli by John Lennon souhlasil s tím, a Sean Ono Lennon, který byl pětiletý, když jeho otec zemřel rukou vraha, řekl, že on by se určitě zapojil do technologií a určitě by se o umělou inteligenci zajímal. Konec konců i single Now and Then, který vydali v roce 2023 Beatles, tak ten vlastně díky umělé inteligenci vznikl, protože vyčistil zpěv Johna Lennona a i tenkrát to mělo plnou podporu Seana. Zkrátka, umělá inteligence může být dobrý sluha a taky zlý pán. No, my si teď zahrajeme Johna Lennona jako on a Give Peace a Chance.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás potrápí v Praze, ve Zborovské ulici, taky v Lidické a navíc ještě v Římské a Slapské. Pozor, dávejte i v Lidické v Poděbradech a navíc ještě, teď se mi to tady ztratilo, omlouvám se, na D8 na nájezdu u exitu 35 ve směru do Německa, i tam je nehoda. Zkrátka jeďte opatrně, šťastnou cestu s Express FM.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.

0: ty vypadáš dobře, jak to děláš?
1: Konečně jim normálně.
0: A jak to stíháš?
1: Nestíhám, proto mám Pomelo Box. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
0: Oh, to se musím podívat.
1: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz. Hele, a kdy už bude miminko?
2: Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
10: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.
16: Máte to rádi čerství?
17: Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.
18: Fresh. Fresh. Fresh.
19: Express Fresh.
2: Novinka. Novinka.
8: Express FM.
13: Slater.

0: Slater a Gas Station, tahleta novinka určitě zazní i na jejím koncertě, který je ale bohužel beznadějně vyprodaný, takže vás vůbec nebudu na něj zvát. Na co vás ale pozvu, to je poslech našeho pořadu Express Star. Tentokrát bude hostem Tomáš Feřtek, nedostudovaný učitel, který se v 80. letech živil jako třeba čerpač vody nebo výrobce stanů. V roce 1990 nastoupil do týdeníku Reflex, kde strávil 15 let. Potom se stal kreativním producentem pro televizi Nova, potažmo Českou televizi, v nejrůznějších profesích tam funguje dodnes, teď už je zase zpátky na Nově. I když na České televizi jste mohli vidět jeho seriály Ratolesti nebo Ochránce, podílel se i na scénářích ke kriminálce Anděl a Četníkům z Luhačovic. Je to člověk, který se dlouhodobě věnuje školství, právě teď je taky jedním z pedagogů a garantů na CME Content Academy, což je škola, na kterou můžete jít studovat, pokud vás zajímá tvorba televizní, tvorba filmová, a je to společný projekt televize Nova a FAMU. Více se dozvíte dneska po 19. hodině. Samozřejmě se budeme bavit o práci na scénářích i o téhle škole, ale celkově se budeme bavit o školství. A já jsem se Tomáše Feřtka zeptal i na to, jakou jednu věc by změnil ve školství, kdyby měl tu moc.
1: Jako, ale to je trošku daný tím datem, že jo, takže já bych zrušil ty přijímačky. To je opravdu taková zhůjeřilost, jako, že, a myslím, že by to opravdu mnohému pomohlo, jo. A pak bych teda měl, jako, kdybych mohl ještě zase, jako jednu věc změnit potom, tak bych možná vymyslel ještě něco dalšího. Ale současná podoba přijímacích zkoušek je opravdu škodí českému vzdělávání jako brutálním způsobem.
2: Express Star.
3: Na Expressu.
0: No a to taky byla poslední informace, o kterou jsem se s vámi podělil. Děkuji za to, že jste byli se mnou i během středečního rána. Těším se zítra, kdy sice je čtvrtek, ale vlastně pro většinu z nás pracujících pátek, protože před námi je další prodloužený víkend. Tak se na vás těším mezi 7. a 10. zítra. Na rozloučenou posílám Foo Fighters anebo Joshe Bakera, Silva Bumpu a Paige Cavill v singlu Feel This Way.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Zatímco dosud mohli mít nárok na sociální bydlení se zvýhodněným nájmem desítky tisíc lidí v nouzi, podle nových pravidel na ně má od podzimu dosáhnout jen několik tisíc. Zpřísnění podmínek připravil kabinet Andreje Babiše, který hodlá změnu zákona o podpoře bydlení dnes začít finálně projednávat ve sněmovně. S rozvojem umělé inteligence se stále více lidí bojí, že právě kvůli AI o své místo přijdou. Lidový soud v Číně ale přednedávnem rozhodl, že zaměstnavatelé nemohou využívat umělou inteligenci jako záminku k propouštění, což znamená v této zemi významné vítězství pro pracovní právo. Extraligový titul po 4 letech znovu patří volejbalistům Karlovarska. Ti v 5. zápase finálové série doma deklasovali Lvi Praha. I těm ale po finálové sérii tleskalo karlovarské publikum. A dneska bude odpoledne a večer přibývat oblačnosti, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Je 10 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Sony Fodera, Crystal, My Lovin. U dopoledne na Express FM vás vítá Míša Tůmová. Máme 6. května, je středa a už jenom zítra půjdeme do práce. Tady dneska už taky zaznělo. Co nás ale čeká dneska, to je to, co vás asi zajímá. Rozhodně to bude zajímavý průřez všemi možnými styly. A teď už nemluvím jenom čistě o hudbě, ale i o tom, o čem se budeme bavit. Samozřejmě je spousta zpráv z hudebního světa od Licky Lee po Amy Winehouse, nebo se taky podíváme, koho všechno si pozvali vlastně Stouni na svoje nový album, protože o některých hostech už víme. A nebo taky věděli jste, že třeba frontman Imagine Dragons vydal počítačovou hru se svým bráchou? Mega zajímavý. A začínáme, teďka nám tady zapěje Wyclef Jean, Gone Till November.

0: Tame Impala, Afterthought na Express FM, kde nás za chvilku čekají Kasabian, nebo Selena Gomez a Benny Blanco, ale taky se podíváme na kontroverzní a problematickou zpěvačku MIA, která zas perlila trošičku.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Express. Music first.
16: Express FM.

Tohle to byla Selena Gomez se svým mužem Benny Blankem a taky asi kámoškou Gracie Abrams Call Me When You Break Up na Express FM. Budeme se podívat na tu MIA, protože místo toho, aby fanoušky spojovala, tak dělá docela slušnou práci v tom, že je umí docela dobře rozdělit. Kid Cudi jí totiž právě s okamžitou platností vyhodil ze svého turné Rebel Ragers. Důvodem je, že Cudi už nechtěl poslouchat stížnosti fanoušků na její politické a náboženské výroky, které tam rozdávala na pódiu. MIA na to na sockách reagovala po svým, přiznala, že se v Texasu označila za hnědou voličku republikánů. A když se na ní snesla kritika, tak vzkázala odpůrcům, ať nepřekrucujou její slova, protože to je práce satana. Reperka se navíc cítí jako nepochopená prorokyně. Tvrdí, že její předpověď vítězství Donalda Trumpa nebyla politická podpora, ale projev jejího pomazání a schopnosti vidět budoucnost. Podle svých slov je prostě vždycky o krok napřed, ať už jde o imigraci nebo o to, kdo vyhraje volby. No, Kid Cudi ale nechce, aby mu předskokan urážel lidi, co si koupili lístek na jeho koncert. Což se samozřejmě nedivím. Tak si ho pustíme v jeho tracku s Pharrellem Williamsem, Surfin'.

Snail Mail, Tractor Beam na Express FM. Christopher Nolan našel svoji novou oblíbenou hvězdu. Režisér byl teďka hostem u Stephena Colberta a prozradil, že jeho práce s Tomem Hollandem na chystaném velkofilmu Odyssea naprosto odrovnala. Nolan řekl, že sice věděl, že Tom Holland je talentovaný, ale až ve střižně pochopil, jak velký je to úkaz. Tom si v antickém eposu zahrál syna samotného Odyssea, kterého nestvárnil nikdo jiný než Nolanův další oblíbenec Matt Damon. Mimochodem, Nolan Matta Damona předem varoval, že natáčení prej bude bolet. Prý mu řekl, bude to těžké, a když Damon odvětil, že už to zná, tak Nolan zopakoval, ne, bude to velmi těžké. Režisér totiž přirovnává Homérovu Odysseu k dnešním Marvelovkám. Prej jsou to v podstatě komiksy starověku o lidech, co chtějí věřit, že bohové kráčí mezi námi. Kromě Hollanda a Damona se v tomhletom eposu, který v kinech uvidíme 17. července, objeví i Anne Hathaway nebo Zendaya. Tohle bude jedna z největších filmových událostí roku. No a my jdeme pokračovat s hudebními událostmi. Tohle to je Paul Wolford, LF System a Cheyenne, In My Head.

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
4: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
5: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Víte na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

Posloucháte Express FM, tohle to byla Vypsaná fixa, bylo to jistý. Co je taky jistý je, že před námi je zpěvačka Maggie Rogers. Kdo to je ale? Její příběh je celkem zajímavý. Před 10 lety byla Maggie jenom nervózní studentkou na hudební akademii v New Yorku, kam na masterclass dorazil producent Pharrell Williams. Maggie mu pustila svoji tehdy rozpracovanou nahrávku s názvem Alaska a Pharrell prej jenom mlčky zíral. Potom řekl, nemám k tomu jedinou připomínku, nikdy jsem neslyšel nikoho jako seš ty. Tohleto video se pak stalo virálem a Maggie vystřelilo mezi hvězdy. Před pár lety si taky ještě odskočila na Harvard, kde jen tak jako side quest vystudovala magisterský titul z religionistiky, aby pochopila, jak hudba dokáže spojovat lidi podobně jako víra. Dneska slaví 10 let svojí kariéry založením vlastní nadace na podporu hudebního vzdělávání, takže kromě skvělého hlasu má i srdce na správném místě. Tohle je Maggie Rogers a track Alaska, který tak zaujal Pharrella Williamse.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Veterináři varují chovatele drůbeže na Kroměřížsku a v Vsetínsku před newcastleskou chorobou. Závažné virové onemocnění způsobuje u domestikovaných i volně žijících ptáků trávicí, dýchací a nervové potíže s rizikem následného úhynu. V Curychu se léčí pacient s hantavirem, oznámila dnes podle agentury Reuters švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí, uvedl kabinet alpské země. Fotbalisty Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem dělí krok od finále Evropské ligy. Ve čtvrteční semifinálové odvetě budou ve Freiburgu hájit výhru 2-1 z úvodního utkání. A dneska se odpoledne a k večeru očekávají přeháňky a bouřky, od jihozápadu četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. V 11 hodin vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Villanelle, Placebo na Express FM. Už tento pátek, 8. května, vydává své nové album s názvem The After Party zpěvačka Licky Lee. A podle svých slov je o mnohem víc o existenciálních otázkách, než jenom o zlomeném srdíčku. Řekla, že se po letech trápení v lásce konečně začala ptát na smysl věcí, jako kdysi Bob Dylan nebo John Lennon. Licky jde s dobou a trendem zkracování a podle mě teda ne teďka v tom dobrém slova smyslu, protože její nové album bude mít pouhých 25 minut. Ale zase prej to má být jízda skrze mlhu končícího večírku. Hudebně se vrací k euforické melancholii, kterou známe z její spolupráce s Markem Ronsonem. No a vizuálně je to teda docela punk, protože na obalu má přes oči nakreslený smajlíky a říká, že už jí nebaví hrát si na krásnou popovou panenku. Místo toho se prej cítí jako rokový bůh a přirovnává hudební průmysl k wrestlingu. Krev, pot a rány. A i když naznačuje, že tohle album může být její poslední, tak říká, že se jí dveře kreativity nikdy nezavřou. My už si tady hrajeme z toho alba track Lucky Again, tak si ho teď taky připomeneme.

0: Nia Archives se svým trackem Danger ve čtvrt na 12 na Express FM, kde nám za chvilku bude hrát jedna taková nesmrtelná klasika s názvem Weekend Michaela Greye, protože už se k němu pomalu dostáváme. Nebo taky Arcade Fire a pak se podíváme na to, jak Imagine Dragons vydali svoji PC hru.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na regbity.cz.
7: RegBity, záruka kvality.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Nová. A rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Express FM.
12: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Michael Gray, Weekend, pár minut před 11:30. Představte si, že jste jedna z největších hvězd planety, vydáte vlastní videohru a v jeden moment jí hraje dohromady tak jako 7 lidí na celém světě. Přesně tohle teď zažívá Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons. Jeho online multiplayerovka s názvem Last Flag, čili v češtině Poslední vlajka, na který pracoval se svým bráchou a pro kterou složil i originální soundtrack, totiž teďka na PCčkách totálně propadla. I když jí kapela propagovala kde a jak mohla, tak čísla nelžou. 500 hráčů je pro online titul prostě fakt málo. Vývojáři proto teď oznámili, že seškrtávají rozpočet a verze pro konzole PlayStation a Xbox se definitivně ruší. Hra sice úplně nezanikne, ale žádný nový obsah už nečekejte. Bratři Reynoldsovi teďka titul v podstatě předávají komunitě a budou doufat, že si ty vlajky bude chtít krást aspoň to málo věrných fanoušků, co jim zbylo. Ne fanoušku Imagine Dragons, ale té hry. Grafiku to má ale pěknou, když se můžete jít podívat na Steam a případně si tu hru i vyzkoušet. Imagine Dragons, Sharks, na Express FM.

Sports a Drama King na Express FM. My se vrátíme o 2 roky zpátky, kdy vstoupil do kin snímek Back to Black o životě Amy Winehouse. Kritici tady ten snímek nešetřili. Na serveru Rotten Tomatoes má dodnes bídných 35%. No a teďka se ozval někdo, kdo měl k Amy blíž než většina těch recenzentů, Pete Doherty. Frontman The Libertines se nechal slyšet, že film byl podle něj nespravedlivě popraven. Oceňuje hlavně Marisu Abelu v hlavní roli a detaily, jako je hudba v jukeboxech nebo atmosféra v londýnských hospodách, která prej byla naprosto přesná. A co je nejdůležitější, tak Pete věří, že samotné Amy by se film líbil. Podle něj tvůrci totiž správně pochopili, že její život nebyl jenom o sporech s vlastním otcem, ale hlavně o spalující lásce k Blakeovi. Pete to popsal jako příběh oni dva proti celému světu. A právě po jejich rozchodu je i ikonický hit Back to Black, ale po tomhletom rozchodu se k sobě zase vrátili a vzali se. Tohle to je on.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
9: Express. Music first.
10: Express FM.

Radiohead a High and Dry, track z roku 1995. Pokud si pamatujete na srpen téhož roku, tak jste dost možná tehdy stáli v jedné ze dvou front v obchodě s deskami. Právě tehdy totiž vyvrcholila legendární bitva o Britpop, kde proti sobě stály dva singly Country House od Blur a na druhé straně hymna o tom, že si prostě nemáte na nic stěžovat a být sami sebou, a to je Roll With It od Oasis. I když tehdy Damon Albarn a jeho Blur vyhráli první kolo a brali v hitparádě zlato, tak Noel Gallagher se tomu jenom smál, protože věděl už, že má v rukávu album Morning Glory, které nakonec tyhle soupeře převálcovalo na celý čáře. To, co teď uslyšíte, je úplně první pokus, který kapela ve studiu nahrála. Byl to debut bubeníka Alana Whitea a Noel se tehdy zařekl, že tam nedá žádné obří kytarové solo, protože už je to prostě nuda. Tohle jsou Oasis.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem kontroverzního amerického rapera Ye, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné, aby v zemi, která má zkušenost s holokaustem, vystoupil člověk, který veřejně šířil sympatie k nacismu. Při hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M18 Dromader. Jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média. Kajakář Vít Přindiš jde do nominačních závodů ve slalomu, který se uskuteční tento a příští víkend s jistotou návratu do reprezentace. Mistru světa z roku 2022 se vyplatila sázka na kajak cross. Český reprezentant se vedle evropského i světového šampionátu představí taky domácím fanouškům na červnovém světovém poháru v Troji. A dneska se nad Českem stahují mračna. Odpoledne a k večeru očekávejte přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Olivia Rodrigo, Drop Dead, pár minut popolední na Express FM. Teďka trošičku přitvrdíme. Rolling Stones chystají nový album s názvem Foreign Tongues, který vyjde 10. července, to už víme, ale teď už známe i jména hostů. Mick Jagger v Brooklynu prozradil, že na desce uslyšíme i Roberta Smitha z Cure. K celému spojení přitom došlo takovou docela vtipnou náhodou v londýnském studiu. Mick Jagger vyprávěl, jak v chodbě narazil na postavu v dlouhý robě, která k němu stála zády. A když se dotyčnej otočil, tak Mick hnedka poznal ikonickou rozmazanou rtěnku a řekl: my se sice neznáme, ale vy jste Robert Smith. A když už jste tady, pojďte nám něco zaspívat. Kromě lídra Cure se na desce objeví i Charlie Watts. Uslyšíme jeho bicí v punkový jízdě s názvem Hit Me in the Head, kterou stihl nahrát ještě před svojí smrtí. A na albu se objeví i Paul McCartney, který si prej chtěl prostě odškrtnout políčko a zahrát si s kapelou, kterou kdysi bral jako největší konkurenty. Což my ale víme, že už jednou udělal. A to ve společném hitu Bite My Head Off. A ten se teď pustíme.

0: Maverick Saber, Let Me Go na Express FM, kde si za chvilku pustíme taky 21 Pilots, Lady Gaga s Doučí. No a taky se mrkneme na Met Gala. Jakkoliv mě tahle ta akce úplně nějak jako nevzrušuje, tak Sam Smith vynesl něčím velmi zajímavý model. Řekneme si, co to bylo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
6: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
8: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
7: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
8: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
7: Přece Hermann.
8: Hermann. Jistota na celý život.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
13: Music. First.
14: Express FM.

Lady Gaga a Doechii nás tady na Express FM vzali na přehlídkový molo, kde se teda ještě jako porozhlídnem po prestižním plese Met Gala, který byl plný zajímavých rob. Jednu z nich vynesl i zpěvák Sam Smith, ale jeho outfit nebyl jenom vizuálním skvostem, ale i pořádnou zátěží. Ten model od návrháře a Samova partnera Christiana Cowena vážil neuvěřitelných 23,5 kg. Sam se na červeném koberci svěřil, že je to nejtěžší věc, jakou kdy měl na sobě, a že celá chůze po schodech Metropolitního muzea byl v podstatě jeden velký trénink v posilovně. No a proč to vážilo tolik? Protože na černém třpidivém rouchu a obří péřové čelence bylo ručně našito 250 000 krystalů a korálků, což zabralo přes 2000 hodin práce. Letošním tématem bylo Fashion is Art, tedy moda jako umění, a jsem to nechtěl podcenit. No a taky, že ne, vypadalo to rozhodně líp, než kdyby si vzal zátěžovou vestu, takových 23 kilo posetejch krystalama a korálkama. Proč ne? Disclosure a Sam Smith teď na Express FM.

Tohle byly Cody Line, Brand New Day na Express FM. Herečka Amy Poehler má podcast Good Hang with Amy Poehler, kam si zve snad všechny lidi z Hollywoodu a je oblíbený hlavně pro svoji dobrou energii a otevřenost. Jejím posledním hostem byla Billie Eilish, která je známá svojí upřímností. Billie diagnostikovali v 11 letech Tourettův syndrom a v podcastu popsala, jak vypadá její běžný rozhovor v televizi. Protože zatímco působí do té kamery klidně, tak pod stolem se prej odehrává neustálej boj. Prý během rozhovoru dělá všechno pro to, aby svoje tiky potlačila a nepůsobila rušivě. Což ale znamená, že má celou dobu křečovitě sevřený paže a její kolena pod stolem nekontrolovaně kmitaj. Jakmile klapne klapka a ona opustí místnost, tak to musí jít okamžitě všechno ven. Nejvíc jí prej uráží, když se lidi jejím tikům smějou, protože si myslí, že se snaží být vtipná. To, co vidíme na obrazovce, je podle jejich slov jenom zlomek reality a Tourette je pro ní sice vyčerpávající, ale furt je to součástí toho, kým je. Na ten podcast, tady ten díl, nebo jakoby všechny díly jsou fajn, ale tenhle se mi hodně líbil, můžete mrknout na YouTube. Teď si jdeme pustit, tady na Express FM.

0: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
7: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť se přeci králík.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Express.

0: Silver Spoons a Aiko Medusa na Express FM. Čím víc postupujeme dnešním dnem, tím víc se blíží i večerní pořad Express Star kolegy Michala. Jeho dnešním hostem bude Tomáš Feřtek, což je dramaturg, scénárista, producent, ale i jeden z pedagogů CME Content Academy.
1: Jako, ale to je trošku daný tím datem, že jo, tak já bych zrušil ty přijímačky. To je opravdu taková zhůjeřilost, jako, že a myslím, že by to opravdu mnohému pomohlo, jo. A pak bych teda měl, jako, kdybych mohl ještě zase jako jednu věc změnit potom, tak bych možná vymyslel něco dalšího. Ale současná podoba přijímacích zkoušek je opravdu škodí českému vzdělávání jako brutálním způsobem. Hmm.
0: Co přesně tím Tomáš myslel, to se dozvíte dneska v 7 večer na vlnách Express FM. Případně pro nedočkavce už visí rozhovor na našem webu expressfm.cz. Teď si užijte odpoledne tady na Expressu s Veronikou Kolouškovou a zítra v 10 se tady zase potkáme. Tak pa!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení pohárů v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne pohybovalo kolem 370. V noci nad územím pršelo a dnes by mělo také. Španělsko přijme na Kanárských ostrovech výletní loď, na níž se šíří nebezpečný hantavirus. Dva nemocné převezou do Nizozemska a třetí člověk, označovaný za rizikový kontakt, bude dopraven do Německa. Ze 150 lidí na palubě zemřeli už 3 lidé a nemoc se šíří dál. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenalem o vítěznou trofej. Bayern Mnichov bude od 21. hodiny hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Na severozápad Česka dorazil včera a v noci na dnešek dlouho očekávaný déšť. Dnes zasáhnou silné bouřky s deštěm zejména západní, severní a střední Čechy. Teplotní maxima se pohybují mezi 22 a 26 stupni, zítra se ochladí na 18 stupňů Celsia. Po 13. hodině vás ze studia Rádia Express FM zdraví Veronika. Krásné odpoledne.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Ještě jednou vás u odpoledního vysílání zdraví Veronika. Maturanti včera skládali povinnou zkoušku z českého jazyka a podle jejich ohlasů jich hodně pohořelo na výrazu jepičí život. Jepičí život, to nechce vůbec nikdo absolvovat jepičí život, protože jepice má larvu a ta larva žije až 3 roky. Během těch 3 let musí absolvovat 30 až 40 vsvlékání, převlékání prostě. Potom se narodí ten dospělec a ten žije pouze 1 den. Během toho jednoho dne se stihne rozmnožit a jelikož nemá ústní ústrojí, tak umírá vysílením. To je strašný život, ten jepičí život. No, zdraví maturanty, doufám, že se jim dál povede lépe. Měli taky problémy s tím rozlišit Davida Pastrňáka od Borise Pasternaka, ale to už je úplně jiná kapitola. Hrát si budeme Bíba Dubí a hrát si budeme taky Christina and the Queens. Hezký poslech.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla Christine and the Queens z Francie. Na deníku CZ jsem si právě přečetla zprávu o tom, že letecká společnost Ryanair vyzývá k přísnějším pravidlům pro prodej alkoholu na evropských letištích, protože se množí incidenty s opilými pasažéry, lety musí být odkláněny, dochází k různým nesrovnalostem, agresivnímu chování a tak dále. A tak by se měl omezit prodej alkoholu na letištích. Já k tomu řeknu asi to, že mám velmi silnou aerofobii, což znamená, že mi nedělá vůbec dobře lítání, ale řekla jsem si, že to zlomím, že prostě se tím nenechám omezovat a budu lítat, protože ráda cestuju. No a jediný lék, který, nebo ten nejlepší, který se mi vlastně osvědčil, dát si před letem zhruba 1,5 dl vína. To mi úplně stačí na to, abych se jakž tak uklidnila, aby ta úzkost prostě se mi trošku jako rozpustila a pak to ještě třeba během letu jako doplním nějakým třeba pivem na palubě a tak dále. A samozřejmě to do sebe kopnu těsně před tím odbavením. No a nevím, co teď budu dělat. Asi budu muset sáhnout poprvé v životě k nějakému jako Lexaurinu nebo Neurolu nebo podobnému léku na uklidnění, nebo nevím, co budu dělat vlastně, kdyby se měly ty kontroly zpřísnit, tak kdyby tam byla třeba dechová zkouška, no tak bych tím neprošla, to bych někam nelítala. To by byl konec cestování, no a možná bude konec cestování, protože prostě palivo je drahé. Za malou chvíli si pustíme Kasabian, pustíme si taky Another. Hezký den vám přeje Veronika, máme středu a svátek slaví Radoslavové. Radkové, všechno nejlepší vám přeju.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Fizomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda, trvalá paráda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
8: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
12: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
13: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
14: Hudba na prvním místě.
15: Express FM.

0: Po Another se podíváme do Olomouce. V Olomouci, v tomto krásném městě, totiž sídlí druhá nejstarší univerzita v Česku a je to Univerzita Palackého a právě ta pořádá v těchto dnech dnes a zítra olomoucký Majáles. V jehož programu si najdou to své malí, velcí, mladí i staří. Ten dnešní den je zadarmo, za ten zítřejší se platí, studenti 150, dospěláci 250 korun. No a zítra tam z muzikantů zahrají třeba Mutanti hledají východisko, Electric Man a nebo Vypsaná fixa. Vypsaná fixa je letos taková majálesová kapela, protože na těch velkých majálesech, které už proběhly v Hradci Králové a taky v Praze, jezdí na tom alegorickém voze a potom ještě hrají v tom hlavním programu, což se stane třeba o tomto víkendu v Brně. Ale zítra Vypsaná fixa Olomouc. Vypsaná fixa má těsně před vydáním nové desky, ta vyjde přesně za 14 dnů, jmenuje se Ideál a my si od ní teď pustíme písničku, která se jmenuje Darling.
1: Express FM.

0: Tak to byla vypsaná fixa. Pro vás všechny, kdo máte rádi tyhle nestárnoucí kluky ze San Piega, tu mám informaci takovou, že v aktuálním květnovém čísle časopisu Headliner, který si můžete přečíst úplně zadarmo online, je velký profilový článek o vypsané fixe, který napsal Honza Vedral, a jednak tam prozrazuje v Perexu, že ta nová deska Ideál, která vyjde 22. května, je jedna z nejlepších nahrávek, které kdy vypsaná fixa natočila. A potom v tom Perexu ještě píše, proč vlastně Ideál. Ideál byl pingpongový míček socialistické produkce, který moc neskákal, ale stejně s ním každý hrál, jinak to nešlo. Přesně tak se jmenuje 11. album vypsané fixy. A přesně tak o něm mluví i Margi, jako o pokusu udělat desku co nejlíp, i když dopředu víš, že onen Ideál stejně neexistuje. Tak si počkejte. A jdeme se pustit San Vincent a její Pills.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: All Nation Sale právě doznívá na Express FM. V úvodu hodiny jsem tu mluvila o včerejších maturitních testech z češtiny, že hodně maturantů bohužel pohořelo na ustáleném rčení jepičí život a s kým se mi v hlavě prostě rozjeli obrázky z mé vlastní maturity. Už je to 33 let, co jsem maturovala, to bych tady ani neměla říkat, ale budíš, co už. Pamatujete si třeba, co jste měli během maturity na sobě? Já jsem si úplně živě vybavila, jak jsem v tom roce 93 prostě chodila povoblíkaná, to je jasný, začátek 90, takže roztrhaný džíny, různý jako plechový přívěšky, vlasy jak jako úplně rozcuchaný, jako na Roberta Smise, no ale tehdy jsem si prostě řekla, že se musím oblíknout slušně, abych zbytečně neprovokovala, že se musím prostě oblíknout adekvátně situaci, poprosila jsem mámu, aby mi něco půjčila, tak mi půjčila nějaký takový jako hezký tričko, nebo blůzku, nebo co to bylo a kalhoty a umotala jsem si falešný drdol, nosila jsem tehdy příčesek, tak jsem si ty vlasy dala tak hezky způsobně nahoru. Ani jsem se moc nemalovala. Dopadlo to dobře, asi to zapůsobilo. Ono šaty opravdu dělají člověka, jak se říká, ale strašně jsem litovala ty naše spolužáky, ty kluky, který v tom saku, na tom potítku se prostě potili ještě dvakrát tolik, co já. Tak napište mi třeba, jestli si pamatujete, co jste měli na sobě a jak jste to kluci třeba řešili, jako když vám muselo být šílený vedro, když se ještě maturovalo v květnu nebo na začátku června. Číslo, když tak případně 602-604-903. Pustíme si Noizu Summer 91.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: When you don't realize you're in the moment until it's a memory.

0: křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grilem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, byla, CZ.
10: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na Majaland.cz.
11: Music. First.
0: Express FM.

Tento pátek nám Den pracovního klidu připomene 81 let od konce druhé světové války. A já bych vám ještě ráda tak nenápadně podstrčila informaci, že tuto neděli 10. května je Den matek, tak nezapomeňte na své maminky, pokud ještě stále žijí. A hrát si budeme Casey Lights a potom ještě stihneme do konce hodiny švédskou Robin. Express FM. Express.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Federace židovských obcí nesouhlasí s plánovaným koncertem Kanyeho Westa, který se má uskutečnit v červenci v pražské Chuchli. Považuje za nepřijatelné, aby v zemi, která má zkušenost s holokaustem, vystoupil člověk, který veřejně šířil sympatie k nacismu. Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří. Porušilo ho v 18 z těch 20 případech. Uvedl to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský s tím, že večer rozhodne o dalších krocích. Novým trenérem českých biatlonistů

0: je Michal Schlesinger, který doplní Ondře Moravce. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci plotenky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Čtvrtecký. Silné bouřky a deště dnes zasáhnou zejména západní, severní a střední Čechy. Teplotní maxima se pohybují mezi 22 a 26 stupně, zítra se ochladí na 18. Bylo 14 hodin, ze studia vás dál zdraví Veronika Kloušková, přeju vám hezké středeční odpoledne.
1: Radio Express FM.
2: Express FM. We'll be right back.

0: Tak tohle byla hrozně příjemná věc, Carry On od skupiny Jungle. Před několika málo minutami jsem tu vzpomínala na oblečení u maturit. Říkala jsem, že vůbec jsem nezáviděla klukům ta saka na tom potítku, protože ta saka musela být durh. Děkuju moc Tomášovi, že mi napsal a potvrdil mi tuhle tu informaci. Evidentně Tomáš maturoval podobně jako já, je podobný ročník, protože říká, tak 90. léta bylo desetiletí nejenom šustákových souprav, ale i různobarevných pánských sak. Já jsem hýřil barvama. U maturity jsem měl úžasný model, a to černé boty, kalhoty, bílá košile a teď to přijde fialová kravata a fialové sako. Karel Gott by mi záviděl a zřejmě jsem oslovil i komisi, protože jsem to tenkrát dal. Děkuju Tomáši za vzkaz, klidně mi napište, co vy, jestli si pamatujete, jak jste se ohákli k té maturitě. Já jsem v těch devadesátkách, já jsem byla schopná i do Národního divadla jít v roztrhaných džínách, ale věděla jsem, že k té maturitě tam musím taktizovat a opravdu se obléknout, co nejslušnější dokážu, a že to bylo docela těžký úkol pro mě, ale taky jsem to prostě dala. Hrát si budeme Depešáky, It's No Good, a dáme si taky Noah Kahana, o kterém jsem dneska ráno zjistila, že má obsedantně kompulzivní poruchu OCD, tak vám za chvíli k tomu řeknu něco víc, co provádí.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: The Great Divide, to byla titulní věc z letošní desky amerického písničkáře Noah Kahana, který v nedávném rozhovoru pro časopis Rolling Stone svěřil, že tuhle desku odjel psát do Joshua Tree v Kalifornii, že se tam pronajal hodně drahé luxusní Airbnb a nevypadlo z něj nic. Dostal se tam prostě do absolutní krize, bylo mu hrozně zoufalé a jelikož má přes Zoom terapie se svým psychoterapeutem, tak ten mu řekl, že má obsedantně kompulzivní poruchu, takzvané OCD, což je porucha, která pramení z nejistoty a která vás prostřednictvím kompulzí, takové nutkavosti, nutí dělat mnohdy bizarní věci, abyste byli v pohodě, které vám jakoby mají zaručit, že třeba ten den bude vaším šťastným dnem, takže se můžete přestihnout, jak prostě chodíte kolem domu třeba s hrncem plným rejže, nebo nutíte vaše rodiče, aby chodili kolem domu s hrncem plným rejže, protože pokud se tak nestane a neobejdete ten blok, tak se vám stane nějaký strašný neštěstí. Tak tohle jsou ty nutkavosti. No a Noah Kahan říkal, že si vždycky myslel, že to je, že třeba 300krát ustelete postel, abyste byli v pohodě, nebo jako 50krát si umyjete ruce, ale že on to má v hlavě, že má ty obsesivní myšlenky prostě v hlavě. No nic, když přijel domů, když se vrátil, dostal medikaci, dal se honem rychle do pohody a napsal skvělou desku The Great Divide, která vyšla letos v dubnu a vyšvihla se až na první příčku amerického albového žebříčku. Takže příběh s dobrým koncem, přejme mu hodně zdraví a klidnou mysl, hrát si budeme Belu Kay a taky Fred Again.
1: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady se vám blíží

0: pátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
4: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Music. First.
7: Express FM.

Moloko dohráli na Expressu u odpoledního vysílání. Vás zdraví Veronika, máme přesně půl třetí. Včera jsem tu ve vysílání zmiňovala, že Rolling Stones oznámili vydání nové desky, která se bude jmenovat Foreign Tongues, a v New Yorku proběhla taková prezentace té nové desky a Rolling Stones tam zmínili, že na desce s poměrně výrazným podílem podílel taky Robert Smith z kapely The Cure. Jak k tomu vlastně došlo? Rolling Stones nahrávali v Londýně vokály, Mick Jagger vyprávěl, a on říká, přišel jsem tam a zády ke mně tam stál chlapík, který měl takový dlouhý černý sametový plášť, a když se otočil, tak měl na sobě takovou rozmazanou rudou rtěnku, no a byl to samozřejmě Robert Smith. Oni dva se nikdy předtím v životě nesetkali, což jako nechápu, ale je to tak. A on říkal, ty jsi Robert Smith The Cure. A on říkal, a ty jsi Mick Jagger z Rolling Stones, my jsme se nikdy nesetkali. A on říkal, víš co, když už jsme se tu potkali teda takhle, tak pojď nám něco nahrát, musíme tě využít. A nahrál nějaký back vokály k jedné písničce a to, co začalo jako spontánní setkání, se nakonec změnilo ve větší přínos. Podle zpráv britských médií se Robert Smith objevuje na několika skladbách z toho chystaného alba Foreign Tongues. Doprovodní vokály, kytarový, syntezátorový party, docela hodně tam toho nahrál. A není to jediný host. Přispěl taky Paul McCartney a přispěl taky bubeník Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Té nové desky se dočkáme už v červnu a když byla řeč o The Cure, tak si je samozřejmě pustíme a bude to skladba Just Like Heaven. Už ji tady máme.

0: Slyšeli jsme nové Foo Fighters, je to přesně 12 dnů, co jim vyšla 12. studiová deska Your Favorite Toy. Je to první album, na kterém se jako bubeník podílel Ilan Rubin, bývalý bubeník skupiny Nine Inch Nails. Za chvíli tu máme sama Fendra a jelikož je dneska středa a večer od 7 tudíž poběží pořad Express Star, tak vám musím prozradit, kdo bude dnešním hostem.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1 – topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2 – průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3 – plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1 – rekonstrukce s buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leťte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Dnes večer od 19. hodiny si můžete samozřejmě jako každou středu poslechnout náš středeční speciál Express Star, který je věnován televizní tvorbě a ten dnešní díl bude určen speciálně pro ty, kteří by třeba rádi pracovali někdy v budoucnu pro televizi. Protože dnešním hostem Michala bude Tomáš Ferstek, dramaturg, scénárista, producent, publicista, ale také pedagog CME institutu, což je vlastně škola nebo institut, ve kterém spojili své síly TV Nova a FAMU. A pro koho je tento institut nebo toto studium určeno, nám řekne sám Tomáš Ferstek.
1: Ten práh se oproti těm předchozím ročníkům trochu zvýšil, protože předtím to opravdu bylo tak, že mohl přijít skoro každý. Teďka je to tak, že chceme, aby ten člověk absolvoval bakalářský stupeň buď některé z filmových škol, anebo nějaké studium, které tomu je alespoň blízké. Vím, že mezi těmi uchazeči třeba byli absolventi filmové vědy nebo nějakých podobných oborů, třeba i z filozofické fakulty a tak dále.
0: Více nejen od CME Content Academy se dozvíte dnes po 19. hodině a už teď si můžete celý rozhovor poslechnout v podcastu na našich webových stránkách expressfilm.cz. Dáme si Blossoms a jejich píseň věnovanou takové umělé gorile. Prostě gorile, která je uměleckým objektem, který je určen, tady uložen, umístěn v takovém, řekla bych, zařízení pro seniory v Manchesteru a byla ukradena a právě o této detektivní pátračce Blossoms složili píseň Gary.
2: Express. Tohle je Express FM.
3: Express FM.

Tak jak to dopadlo s tou obrovskou, skoro 3metrovou gorilou, která byla ukradena v roce 2023? Byla nakonec nalezena v Pankejtu u silnice, ale našla se jenom zadní část, čili záda a zadek. Já doufám, že vznikla kopie a že už tam seniori mají opět svoji obrovskou sedící gorilu, kterou třeba na Vánoce oblékají do svátečního. Hrát nám budou A Little Sound, pustíme si do konce hodiny ještě skupinu U2, to bychom mohli stihnout. Express FM. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Povrchová voda v českých nádržích se za posledních 30 let oteplila téměř o 2 stupně. Podle vědců může oteplení vést k častějšímu a intenzivnějšímu výskytu vodních květů sinic a ovlivnit tak kvalitu vody, biodiverzitu i hospodaření s vodními nádržemi. Americký prezident Donald Trump dnes na své sociální síti znovu pohrozil Íránu bombardováním, pokud Teherán neuzavře dohodu, jež povede k otevření Hormuzského průlivu. Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si 30. května zahraje s Arsenalem. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, který před týdnem doma ve strhujícím prvním semifinále zvítězili 5-4. Odveta startuje v 21 hodin. Silné bouřky a deště dnes zasáhnou zejména západní, severní a střední Čechy. Teplotní maxima se pohybují mezi 22 a 26 stupni, zítra se ochladí na 18 stupňů. Bylo 15 hodin, ze studia Rádia Express FM vás dál zdraví Veronika, přeju vám příjemný poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Be With You, to je nová věc od skupiny Muse. Dnes jsem tu v souvislosti s probíhajícími maturitami vzpomínala na to, jak probíhala třeba moje maturita, že to nikdy z hlavy nevymažete, prostě maturitu nevymažete. Si pamatuju i otázky, které jsem si vytáhla, no samozřejmě příšerný. Z dějin umění jsem měla antický helenismus, tam už skoro není co říct, to je takový to umění v úpadku, kdy to dobré už bylo a zbývají tam jenom nějaký korinský sloupy a kameje. Na to mě taky přísedící moje fyzikářka, která vůbec nebyla moje učitelka na výtvarný umění, ale neměla mě ráda, mě na ty kameje mě tam tak strašně týrala, jestli je to drahokám a jak se to vyrábí a jestli je to polodrahokám nebo co to teda je. No strašně jsem se tam do toho zamotávala. Nicméně bavila jsem se i tady o tom, že jsem se teda jako asi poprvé v životě na tu maturitu opravdu vyfikla, protože jsem taktizovala, abych vypadala jako slušná dívka, tak, která budí jako důvěru, tak jsem se oblékla opravdu slušně, výjimečně. Děkuju Michalovi, že mi napsal. Ahoj Veroniko, maturovala jsem v roce 2001. Co přesně jsem měl na sobě, už nevím, pravděpodobně od někoho půjčený o číslo větší oblek. Co si ale pamatuje je, protože jsem byl tak trochu lotr a měl školní docházku na háku, na střední přece stačí chodit jenom ve středu, takže jsem za odměnu mohl maturovat až v září. A byl neskutečný rozdíl nálady odpočatých učitelů po prázdninách oproti květnu. V zásadě nám všem, co nepustili nebo vyházeli od matury, to bez problému rozdali. Takže pro všechny, co jim to letos květnu nevyšlo nebo nevíde, hlavu vzhůru, hvězdy září v září. To je hezká podpora od Michala. Děkuju moc krát. Pustíme si baskytaristu, který skládá výborný songy a docela nedávno se stavil taky v pražském klubu Roxy a jmenuje se Thundercat.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: souvislosti s včerejšími maturitami z českého jazyka jsem tu mluvila o tom, že mnoho žáků pohořelo na obratu Jepičí život. Že nevěděli, co to znamená. No to je toho, tak prostě se to už moc nepoužívá v poslední době. Kdy vy jste naposledy použili Jepičí život? Já většinou říkám, jako nebude to mít dlouhého trvání třeba nebo něco takového. Tak a v knížkách hold dnešní mladá generace příliš nečte. Samozřejmě jsou výjimky, to je jasné. Tak nevěděli, co je to Jepičí život. Já teď prásknu něco a doufám, že nás naše neteř neposlouchá, protože tak, když dělala teď vlastně přijímačky na střední školy, tak tam bylo něco podobného. Doplňte ustálené rčení. Jsem tam pečený a napsala tam vepř. Promiň, Stelo. No, prostě je to těžký pro ně tyhle ty přísloví a ustále nárčení, to se nedá nic dělat. No, snad to je jenom malá ztráta bodu, pokud to nedají. Za mnou chvíli Interpol, Holly Humberstone a taky nás čeká pravidelný odpolední old school. Starší ročníky se doufám těší, mladší ročníky se třeba naučí něco nového z těch dřevních dob.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
10: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
11: Potisk, trička. Bilabel. CZ.
12: Okénko do ohrad a výběhů. Zooparku Zelčín.
13: V zooparku Zelčín to žije celý rok. Nejvíc samozřejmě ožívá během léta. Krásné počasí, čas na dovolenou, výlety a dětské tábory. Dnešním tématem jsou právě dětské tábory v zooparku. U mikrofonu vítám pana Luboše Táborského. Čím jsou výjimečné a zajímavé tábory pro děti v zooparku Zelčín?
14: Jednoznačně je to spojení pobytového tábora pro děti a lokality umístění v zooparku. Vždy jsou to tematické tábory, ale to, že děti mají přístup do zooparku, je velký bonus. Tábor u zvířat nebo tábor se zvířaty. Dostanou se například na jízdy na koních, do kontaktních výběhů a tak podobně.
13: Jaké další aktivity mají děti na táborech? Jak máte turnusy a jak je zajištěn provoz?
14: Začnu odzadu s dovolením. Dětské tábory v zooparku Zelčín pořádáme už řadu let, víc než 10. Máme vlastní táborové vedoucí a turnusy máme týdenní, letos i jeden 14-denní. Po celou dobu jsou přítomní naši zkušení a dlouholetí táboroví vedoucí. Stejně tak u nás zajišťujeme i celodenní stravu. Celková kapacita táboru je pro 60 dětí. Ubytování je v chatce. dětská. Dá se říct, že táborníci si užijí týden plný zábavy, sportovních i kreativních aktivit a samozřejmě zvířecího kontaktu. Bez tohoto u nás v Zooparku Zelčín nejde.
13: A tak dál bych dala mou ratolest na tábor k vám. Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
1: Express. Music first. Express FM.

0: Express Old School. Old school.
1: V dnešním Old Schoolu zavzpomínáme na skladbu z roku 1985 od britsko-americké new waveové kapely Katrina and the Waves, ve které zpívala zpěvačka Katrina Leskavič. A ta skladba se jmenuje Walkin' on Sunshine. Mimochodem, tahle kapela vyhrála v roce 1997 Eurovizi za Velkou Británii, ale to byl úplně jiný song. Tenhle song složil kytarista skupiny Kimberly Rue a řekl k tomu, že to nemělo vůbec žádnou inspiraci, že to byl zkrátka optimistický song od kapely, která nevyzařovala úplně šťastnou auru, řekl, byli jsme mladá, typická kapela, nejistá, pesimistická, neměli jsme ani obří hára, neměli jsme ani cool image ve stylu Motownu, neměli jsme ani žádné fanoušky, byli jsme taková druhořadá kapela na line-upu německého festivalu, hezky řečeno. No ale vidíte, byl z toho obrovský hit, který vyšplhal na 9. příčku americké hitparády a 8. příčku britské hitparády. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, rok 1985.
0: Express Old School.

0: Jim Flaws and the racism together. It's just a BVM team.
1: Teď tu mám nálož roztomilosti. Představte si, že v pondělí se v pražské zoologické zahradě narodilo 7 malých kapibár. Je to nejpočetnější vrch kapibár v historii pražské zoologické zahrady. Znamená to, že v současné době tam mají 17 kapibár, rodičovský pár, 3 mláďata z Loňska a 7 čerstvých malých kapibarek. Takže to je úžasné. Kapibara patří k nejoblíbenějším zvířatům v pražské zoologické zahradě. Jsou ty kapibary také nejvíc sponzorované nebo adoptované. Tak, až půjdete do zoo, tak se zastavte. Myslím, že to bude, že se odtamtud nebudete moci odtrhnout. Já si sebe představuji, že bych tam strávila klidně 2 hodiny. Hrát tam za chvíli budou Wet Leg a pustíme se taky Disclosure.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde. V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
11: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
15: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
14: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
15: Více na www.hermann.cz.
14: Hermann. Jistota na celý život.
16: Music. First.
17: Express FM.

Bolí mě dneska dost výrazně hlava a to znamená, že přijde bouřka, ale ta bouřka má přijít až kolem 23. hodiny, což znamená, že pokud se dnes pohybujete na území Prahy, mohli byste se zastavit v Riegerových sadech, kde má koncert skupina PSH. Otvírat se bude v 17 hodin, koncert začíná v 19.30, v prodeji je pár posledních lístků. To je poslední informace, kterou pro vás dnes, milí posluchači, mám. Za chvíli už je tady Petr, který vás dnes bude sám provázet dnešním drivem a jelikož je středa, tak má za úkol představit vám 5 nových skladeb, které od dnešního dne budeme do sita hrát. Tak jo, mějte se krásně, přeju vám hezký zbytek dnešního dne a těšit se na vás budu zítra od 13 do 16. Ahoj. A na závěr posílám PSH, co bude, až nebude rap.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Severoatlantická aliance podle amerického velvyslance v Česku Nicolase Merika nejsilnější ve své historii. Merik to uvedl ve středu 6. května při pietním aktu u plzeňského pomníku Díky Ameriko. Západočeskou metropoli osvobodili v květnu 1945 američtí a belgičtí vojáci. Město si tuto událost připomíná při tradičních slavnostech svobody. Írán by podle informací amerických zdrojů potřeboval k výrobě jaderné zbraně stejné množství času jako loni v létě. Analytici totiž dospěli k závěru, že letošní útoky vrátili program pouze o rok zpět. Jako důvod uvádějí, že Írán stále vlastní přes 400 kilo obohaceného uranu, jenž zřejmě ukryl v hlubinách, kde jej neohrožují americké protibunkrové bomby. Francouzský útočník Realu Madrid Kylian Mbappé si proti sobě poštval mnohé příznivce španělského klubu. Fandům se nelíbí, jak se hvězdný fotbalista chová na hřišti a v posledních dnech také mimo něj. Petice za jeho konec barvách

0: baletu má od úterý už přes 10 milionů podpisů. Dnes je oblačno až polojasno, odpoledne se začnou zejména v jihovýchodní polovině Čech objevovat přehánky nebo i bouřky. Večer čekáme v Čechách od jihozápadu přehánky a bouřky četnější. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na západě Čech kolem 20, na horách kolem 15.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Je středa 6. května, 16 hodin 8 minut. Na Express FM právě začíná odpolední drive. U mikrofonu je Petr a budu s vámi do 19. hodiny. Vy už víte, že tento týden jsme s Michalem rozděleni na dva týmy. On začíná ráno, já končím odpoledne. Doufám, že si v mojí společnosti následující 3 hodiny vysílání užijete. Mám to připraveno pro vás mnohé, krom super hudby i nějaké ty novinky, o kterých jsem mluvil včera. Přesně bude 5 a zazní od té poslední hodině. Krom toho přisadím ještě jednu aktuální, na kterou jsem už avizoval v pondělí, na tu se moc těším, protože myslím, že v současné době je to velká hudební událost. No, přidám nějaké ty pozvánky na koncerty a klasicky vědecké studie. No, zkrátka, co byste víc od odpoledního driveu čekali? No a kdyby cokoliv, jsme samozřejmě na našem telefonním čísle. Příjemný poslech, přátelé.
1: Express. Express Drive.

0: Tohle to jsou rozjetí Klučinové RZ Kicks a ještě se můžete těšit na Youngblooda, Kendricka Lamara, Eda Sheerana nebo za okamžik na Kasabian.
1: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz
2: Colors of Ostrava. Letos s nebeskými hlasy Teddyho Swimse a LP. Strhující show 21 Pilots nebo Lord. Geniálním žánrovým propojením Mobyho, premiérou projektu Tomora se zpěvačkou Aurorou a Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers a stovkou dalších jmen. To jsou Colors of Ostrava, místo, kde musíte být. Od 15. do 18. července v Dolních Vítkovicích. Více na colors.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
8: Ratatararata trička, ratatararata potisk, potisk trička, potisk trička, bilabil.cz.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi? Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Regbity, rekonstrukce bytů.
13: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na regbity.cz.
13: Regbity, záruka kvality.
14: Express FM.
15: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

O tom, že Adéla má před sebou velkou hudební kariéru, jsem tu mluvil minulý týden nebo předminulý týden v rámci novinek. Tohle byl její single KGB, no vás dnes také čeká 5 novinek a také se určitě máte na co těšit. Ale teď se budeme trošku věnovat chlastu, nebo abych to řekl správně, vínu. Protože výzkumníci z amerického California Institute of Technology provedli zajímavý experiment a zjistili, že víno chutná lépe, když si myslíte, že je drahé. Nejde o snobství ani autosugesci, ale o skutečný efekt, který potvrdila věda. Ve skutečnosti ale šlo často o úplně stejný víno. To znamená, účastníkům nabídli několik vzorků vína s tím, že každé mělo uvedenou jinou cenu. Ale bylo stejné. A výsledek? Lidé opakovaně hodnotili dražší víno jako chutnější. To samo o sobě by asi nikoho nepřekvapilo. Zásadní ale je, co se dělo v mozku. Účastníci totiž při ochutnávce leželi v magnetické rezonanci a vědci tak sledovali aktivitu právě jejich mozků v reálném čase. No a přesvědčili se o tom, že i když si člověk myslí, že pije drahý víno, aktivují se centra odměny, tedy stejné části mozku, které reagují na radost nebo potěšení. Jinými slovy, mozek si chuť vína skutečně vylepší. Nejde tedy o to, že by lidé jenom říkalo, že jim víno chutná víc, oni ho opravdu tak vnímají. Podobný efekt se přitom objevuje i u dalších věcí, například u jídla, parfémů, dokonce i u hudby. Ještě předtím, než produkt vůbec ochutnáme. Takže občas takovýto pozlátko už v nás dělá něco exkluzivního. No a právě tohle důvod, proč marketing funguje. Cena, značka, obal a další věci dokážou ovlivnit náš zážitek ještě předtím, než se vůbec k tomu produktu dostaneme nebo ho ochutnáme. Zajímavý je, že tenhle efekt funguje i u lidí, kteří se považují za znalce. Ani zkušenosti nás totiž před vlivem očekávání úplně nechrání. No a co si z toho odníst? Možná to, že chuť není jen o jazyku, ale hlavně o mozku. A že někdy si zážitek nevytváří to, co skutečně máme ve sklenice, ale to, co si o ně myslíte. Takže příště, až si otevřete lahé vína, možná stojí za to udělat malý experiment, nalít si sklenku a zkusit zapomenout na cenovku.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete autem, pozor, v Kroměříži v ulici Obvodová na místním fotbalovém stadionu se totiž koná zápas fotbalový a pohybují se tam lidé na vozovce. Začátek utkání je v 17 hodin, dbejte nutné opatrnosti, zejména před začátkem utkání i po jeho ukončení a očekávejte omezení provozu. Zdržení také očekávejte v Randýse nad Labem v ulici Vestecká, stala se tam dopravní nehoda, průjezd jen se zvýšenou opatrností. Další nehody vás přibrzdí v ulici Školní v obci Besednice, okres Český Krumlov a také v Praze v Kolovratech na silnici třídy 2. No a automobil s motorkou se střetli v ulici na Roudné v Plzni. Probíhá tam právě vyšetřování nehody, tak opatrně.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
5: Frank. Headshot. Frank. Sit down. Frank. Stand up. Frank. Pass out. Frank. Wake up. Frank. Fade it. Frank. Fade it.

0: headshot.
1: Frank.
0: Sit down.
1: Frank.
0: Stand up.
1: Frank.
0: Pass out.
1: Frank.
0: Wake up.
1: Frank.
0: Fade it.
1: Frank.
0: Fade it.
1: Frank.
2: Mama. Mama.
3: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
10: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pouzování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Express. Music first. Express FM.

0: To byl 21 Pilots se songem The Hype a my se pozvolna přesuneme do našeho hlavního města. Já nevím, kde jste naposledy byli na pražském hlavním nádraží. Já jsem se tam před časem vrátil z nějakého hraní v Plzni nad ránem a rychle jsem odtamtud upaloval a o to víc mě teďko udivila zpráva, kterou jsem právě teď objevil, a sice, že pražské hlavní nádraží se nově zařadilo mezi nejluxusnější železniční stanice světa. Podle aktuální studie britské společnosti All Clear totiž obsadilo sdílený 12. až 14. místo, a to po boku takových ikon, jako je londýnské St. Pancras nebo nádraží v Antwerpách. Tam jsem taky shodou okolností byl a docela se mi tam líbilo. Nicméně, ten žebříček hodnotil celkem 20 nádraží napříč světem a zaměřil se nejenom na vzhled, ale především na kvalitu služeb. O to víc mě tohleto umístění udivuje. Důležitou roli hrál například úroveň čekáren, nabídka obchodů a restaurací, dostupnost hotelů v okolí nebo uživatelské recenze cestujících. Pražský hlavák získal 61 bodů ze 100 a zabodoval především díky své architektuře a interiéru. Cestující ocenili kontrast mezi historickým vzhledem budovy a moderním pojetím vnitřních prostor. Podle jedné z recenzí jde o místo, které stojí za návštěvu samo o sobě. To s tím souhlasím. A samotný nádraží má přitom bohatou historii. Bylo otevřeno už v roce 1871 a během několika let prošlo řadou proměn. V původní novorenesanční budově přibyla na začátku 20. století secesní Fantova budova a ve 20. století také moderní odbavovací hala. S tím naprosto souhlasím. V té době to bylo nádherný nádraží. Dnes bohužel je tam i magistrála, ale i tak jde o největší železniční stanici v České republice a klíčový dopravní uzel, který propojuje Prahu s evropskými metropolemi i regiony. Kromě dopravy nabízí cestujícím také široké zázemí od obchodů a restaurací až po služby, které zpříjemní čekání na spoj. Umístění Prahy si myslím, že potvrzuje tak, že vlastně dokážeme i držet krok se světovou špičkou. Ale zajímalo by mě, jestli se těch 61 bodů týká jenom 61 lidí, nebo je to nějaký větší vzorek respondentů. No nic, my si dáme další hudbu, za chmou chvíli vás čeká Polo G nebo Gorillaz.
1: Express Drive
2: na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Fransko-saská magistrála je jednou z klíčových dopravních spojnic pro rozvoj Karlovarského kraje i širšího česko-německého příhraničí. Tratě na české straně jsou téměř kompletně elektrifikovány od roku 2012, chybí pouze krátký úsek z Chebu ke státní hranici. Hlavní překážkou tak stále zůstává modernizace na německé straně. Rusko je podle Švýcarska i nadále největším ohrožením pro bezpečnost, stabilitu a mír v Evropě a jeho cíle daleko přesahují Ukrajinu. Ve výroční zprávě o bezpečnosti v Alpské zemi i ve světě, která vychází z analýzy švýcarské zpravodajské služby NDB, to dnes uvedla švýcarská vláda. Bezpečnostní situace v zemi se podle ní i za poslední léta i loni výrazně zhoršila. Mezinárodní fotbalová federace FIFA rozšířila platnost trestu pro záložníka Jean-Lucu Prestianiho z Benfiky Lisabon za homofobní urážky na všechny světové soutěže. FIFA o tom informovala v prohlášení, více informací přináší sport.cz. V noci očekáváme většinou oblačno a jen ojediněle přehánky v západní polovině území i bouřky. Nejnižší teploty v Čechách 12 až 8 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 15 až 11 stupňů, na

7 minut po 17. hodině posloucháte Express FM, konkrétně Express Drive, stále tu s vámi Petr. Teď pro vás mám novinku, která se vlastně zakládá na mém týzování z pondělka, kdy jsem naznačoval, že u Rolling Stones se něco děje a něco se děje. Legendární kapela Rolling Stones totiž chystá na 10. července nové album, bude se jmenovat Foreign Tongues a bude to vlastně, vyjde necelé 3 roky po vydání velmi uznávaný a úspěšný desky Hackney Diamonds, ze který jsme vám tady dali i my, a to několik singlů, ten nejlepší je s Paulem McCartneym. No, tahle deska, a jsem za to rád, bude mít 14 tracků, a to včetně singlu In The Stars, který si za chvilku exkluzivně pustíme. Každopádně kapela k tomu řekla, že to bylo intenzivních několik týdnů nahrávání v Metropoli studiu v Londýně. Údajně nahrávali místnosti, která nebyla moc velká, ale díky tomu cítili tu vášeň, řekl to přímo Mick Jagger. Je požehnání, že pořád můžeme dělat hudbu, kéž by to vydrželo co nejdéle, doplňuje Keith Richard. Jsme ve formě, doufám, že nové album se bude všem líbit, uzavírá Ronnie Wood, který vlastně to vydání desky už provařil někdy koncem loňského roku. My víme, že to desku produkoval Andrew Watt a objeví se na ní i řada hostů, na který se já těším. Vrátí se Paul McCartney, který minule odvedl skvělou práci, Robert Smith z The Cure nebo Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No, já myslím, že do 10. července to čekání bude dlouhé, ale vydržíme to. No a jako takovou uklidňovačku pouštím zmíněný single In The Stars, který kapela právě vydala. Tady je.

0: Tohle je nový single do Rolling Stones s názvem In The Stars. V červenci nová deska, máme se na co těšit, ale vy se těšte za chvilku na Genesis Obusu, Harry Stylese nebo Of Monsters and Men.
1: Express. Express Drive.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2, průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3, plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Plánujete oslavu, rozlučku nebo firemní večírek? Objevte Prahu z nové perspektivy. Yachtboat nabízí soukromé plavby po Vltavě až pro 33 osob. Moderní lodě s grillem, pípou a možností vlastní trasy. Zábava, kterou si přizpůsobíte podle sebe. Navštivte yachtboat.cz s Y na začátku a rezervujte si svou plavbu ještě dnes.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
10: potisk, trička, bilabel, CZ.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi. Květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

Tolik Of Monsters and Men Mountain Song a my teďko malinko zvážníme. Květen je měsícem duševního zdraví a aktuální data z Česka ukazují znepokojivý trend. Úzkosti a deprese u mladých lidí výrazně přibývají. Odborníci upozorní, že nejde jen o okrajový problém, ale fenomén, který zasahuje čím dál větší část mladé generace. Podle dostupných výzkumů se psychické potíže týkají značného podílu mladých lidí, například příznaky těžké deprese vykazuje zhruba každý desátý mladý Čech a podobně rozšířené jsou i úzkostné stavy. Důvodů, proč se duševní zdraví mladých zhoršuje, celá řada. Odborníci zmiňují kombinaci tlaku od sociálních sítí přes nejistotu spojenou s budoucností až po dopady nedávných krizí, jako byla pandemie covidu nebo válka na Ukrajině. A právě mladí lidé často čelí nejistotě v oblasti studia, práce i mezilidských vztahů. Velkým problémem ale zůstává i to, že si mladí lidé o pomoc často neřeknou. Stále totiž přetrvává stigma spojené s psychickými obtížemi. Odborníci přitom zdůrazňují, že vyhledat pomoc není známkou slabosti, ale naopak důležitým krokem řešení problému. Otevřená komunikace o duševním zdraví je podle nich klíčem k tomu, aby se situace mohla zlepšit. Měsíc duševního zdraví tak není jen symbolickou připomínkou, ale i výzvou. Výzvou k tomu, abychom o psychických potížích mluvili otevřeně, bez přesudků a hlavně včas. Teď už je další hudba, tady jsou Prague Union, zase ty lidi.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní situace se komplikuje v Ostravě, konkrétně v ulici Hlučínská, kde došlo k nehodě dvou osobních aut, průjezd se zvýšenou opatrností. V Praze, v ulici Českomoravská, tam se pro změnu střetlo auto s cyklistou, pohybují se tam lidé na vozovce a na místě už by měly být složky záchranného systému. Nebo v Bruntále, v ulici Dělnická, tam je to bez ranění, ale průjezd opět ten se zvýšenou opatrností. A v ulici Palackého v obci Stříbro probíhá vyšetřování střetu vozidla s chodcem, tak tam dávejte pozor a jezděte opatrně.
3: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
5: She may contain me, yeah, she's run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: Ty vypadáš dobře, jak to děláš?
2: Konečně jim normálně.
1: A jak to stíháš?
2: Nestíhám, proto mám Pomelobox. Zdravé krabičky až domů a bez vaření.
1: Oh, to se musím podívat.
2: Pečujte o své tělo. Vaření nechte na Pomelo. Pomelobox.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Express FM.
13: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tolik americké trio Paramore, pocházející z Franklinu v Tennessee. My se ale přesuneme do Bristolu, které nejenom, že dalo vzniknout trip-hopu, ale působí tam i poměrně docela slušný, rozjetý party. Příkladem budiž bristolský Quintet Idols, který patří k nejsledovanějším rockovým partám současnosti, a já si myslím, že zaslouženě, rozvíjí divokou fúzi hardcoreu a punku. Do toho přidává trošku experimentální elektroniky, temný ambient i ráznou kytarovou rytmiku, zkrátka hustý mix. No a poslední pátý album vydali Idols před 2 lety a každým tím albem rostou hudebně, emocionálně i textově. No, dá se říct, že si prošlapali svoji hudební cestu do první rockové ligy a nyní patří mezi nejžádanější koncertní formace. Konec konců jejich vystoupení jsou pověstné a svojí divokostí to kapela rozjela několikrát i u nás a to dokázala nejenom během svých festivalových setů, ale i v rámci vyprodaného klubového koncertu. No a gro této zprávy je, že Idols se k nám letos vrací. Čeká je koncert v pražském Fóru Karlín, představí se tam 7. července v rámci série RFP Concerts a dá se předpokládat, že to bude koncertní událost, takže s nákupem vstupenek bych určitě neváhal. Jsou vám k dispozici v síti Ticketportal. No jako pozvánku na koncert musím pustit jejich jednu z největších pecek, Dani Dedelko. Takže uvidíme se v červenci ve Fóru Karlín.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Česká televize začne v nejbližší době jednat o úhradě škody s 10 bývalými nebo současnými radními, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi a ČT jim pak musela uhradit odškodné. Ve středu to uvedl zástupce mluvčího ČT Radek Konečný. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Německá policie dnes brzo ráno podnikla razy proti pravicovým extrémistům ve 12 ze 16 spolkových zemí. Podle generálního státního zastupitelství je v případu 36 obviněných, kteří čelí podezření ze založení či členství v organizované zločinecké skupině. Akce je zaměřená proti členům neonacistických mládežnických skupin Mladí a silní a Německá mládež vpřed. Do Miami přivezli balíček vylepšení, ale ten nezafungoval podle představ. Italská stáj Ferrari v šampionátu F1 nedostala ani jednoho svého jezdce na pódium. S takovým výsledkem není spokojený sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. Hvězdný Brit po závodním víkendu hledal vysvětlení nevýrazných výkonů a nastínil, co je potřeba pro další podnik změnit. Zítra bude většinou oblačno, výjimečně přehánky, během dne od západu místy i bouřky. Později večer čekáme na jeho západě ustávání srážek a ubývání.

0: dopolední oblačnosti. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku 19 až 23 stupňů, na horách kolem 8.
1: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: 9 minut po 18. hodině právě dozněl Olivia Rodrigo se skladbou Drop Dead, no a středa. Středa je zasvěcená novinkám. Máme po 18. hodině, takže první je na řadě. Ta pochází od dívčí kapely Lime Garden, pocházející z Brightonu. Ta momentálně patří k nejsledovanějším novým jménům na britské indie scéně. Jako své zdroje inspirace citují třeba Metronomy, Phoenix, LCD Sound System nebo MGMT. No a na svém druhém albu Maybe Not Tonight, které právě dané, kapela ilustruje vrtkavou dynamiku nočního života, kde se očekává plná hvězdná noc a frenetická zábava, což se může rychle zvrhnout v melancholii i chaos. No a ve svých chytlavých melodiích a strujících rytmech tam spočívá genialita Lime Garden. V dubnu vyšla ta deska, jak už jsem říkal, jmenuje se Maybe Not Tonight, má výborné recenze a pochází z ní i single Cross My Heart. Tady je Lime Garden.
1: Novinka. Express FM.

0: Jamiroquai a jeho hitovka You Give Me Something, čeká vás ještě Lady Gaga, Jack White nebo Blaze, ale také novinky. Máme pro vás ještě 4, tak poslouchejte.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda.
6: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Music. First.
10: Express FM.

0: Jo, Jack White už se třese a já se taky třesu z nový desky Jessie Ware. Tady ta 41-letá anglická disco diva Jessie Ware vydala 17. dubna svoje 6. album s názvem Superbloom a je to skvělý album. Podílelo se na něm hodně zkušených producentů v čele s Jamesem Fordem. My si dáme z té nahrávky, která pozbíral vlastně samý kladný recenze, recenze, který mají souhrný skóre nějakých 76 ze 100, další single. Ten single se jmenuje Automatic, no a vy si ho budete moc vychutnat i živě, protože Jessie Ware se v rámci turné k novému albu zastaví i v Praze a to 12. listopadu vystoupí v pražském klubu Sasazu. Takže tady je Jessie Ware, Automatic a naše další novinka.
1: Novinka. Express FM.
2: Jessie Ware, Automatic.

0: Tolik Blaze se singlem She. No a před námi je další dnešní novinka. Jak už podkres naznačuje, bude to něco pro fanoušky Amerikány. Populární americký písničkář Noah Kahan totiž vydal 24. dubna svou čtvrtou desku. Ta deska se jmenuje The Great Divide, Great Divide a obsadila první příčku americké i britské albové hitparády. Tenhle ten 29-letý rodák ze Straffordu ve státě Vermont k vydání desky připojil i další oficiální single. No a pokud máte rádi Bruce Springsteena nebo Toma Pettyho, bedlivě poslouchejte. Jeho název je Doors a my vám ho teď nabízíme. Tady je Noah Kahan, Doors.
1: Novinka. Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Nehody vás potrápí v ulici Kopecká v obci Samočišky v okrese Olomouc, v Brně v Okružní ulici, v Praze v ulici 5. května, na silnici 147 u obce Drahov v okrese Tábor, na silnici 2611 obce Hliná v okrese Litoměřice, v Říčanech na Praze východ v ulici Říčanská a také v Kralupech nad Vltavou v ulici Veltruská.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
8: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
9: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
10: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
11: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
12: Hudba na prvním místě.
1: Express FM.

0: Florence and the Machine a skladba My Love. Není to tak dávno, co Florán Welch pobláznila fanoušky v pražské O2 aréně. A není to tak dávno, co nás ve studiu navštívili Blossoms. Stále slyším v hlavě tu jejich hlášku. My jsme Blossoms ze Stockportu. No a Blossoms vypustili první single z chystaný šestý desky. Ten single se jmenuje Joke About Divorce. Frontman Tom Ogden ke vzniku skladby říká, během každý hádky se vždycky najde moment, kdy vás humor dokáže oba zcela odzbrojit a celou věc vyřešit. Při jedné hádce s mojí ženou mě napadlo, že vtip o rozvodu udělá přesně tohle. Jenže jsem mu úplně špatně načasoval, čím jsem to ještě zhoršil. Mimochodem, v písni se jako back vocalistka nebo back vocalista mihne i slavný Rick Astley, který se s Blossoms kamarádí. Takže tady jsou Blossoms, Joke About Divorce.
1: Novinka.

0: Doznívá Steve Lacy s trackem Bad Habit. No a před námi je dnešní poslední novinka a já se vsadím, že ta každýho z vás zvedne ze židle. Pochází totiž z dílny britské producentské dvojice Joe Anonymous, která se proslavila během covidové pandemie, a to gerilovými akcemi na břehu Temže v Londýně. No a ke spolupráci na nejnovějším singlu, který se jmenuje This One, si přizvali uznávanou jazzovou partu Ezra Collective a také reperku Stash. Takže do tance, mládeži, tady je naše dnešní poslední novinka. Joe Anonymous and Ezra Collective and Stush Joy.
1: Novinka. Novinka. Express FM.
2: Joy Anonymous. Joy This One.

Let me see your eyes in the air real quickly.

0: Hustě rozjetá záležitost dílny Joy Anonymous, já myslím, že letos v létě bude znít na řadě parties. No každopádně to byla dnešní poslední novinka. Pokud jste náhodou některou z nich nestihli, nebo byste si třeba chtěli o nich zjistit víc, můžete si najít informace na našem webu expressfm.cz, kam je Michal pro vás pochystal. No a my jdeme pomalinko do finále. Je to tak, je 18.54, já se budu muset pomalinko loučit, ale samozřejmě, že vysílání Express FM nekončí a dnes vás toho teda ještě čeká hodně. Krom toho, že se vám přihlásím v 9 z Express Edge a zase se to povedlo, že to bude všecko čerstvá nová krev, tak vás čeká ještě nějaký rozhovor. Mimochodem, zítra vás čeká taky jeden rozhovor. A sice můj se zpěvačkou Muchou, byla to velmi plodná záležitost, myslím to v uvozovkách, byla to spíš zábavná záležitost, užil jsem si to a vy se můžete těšit buď v 7 večer, nebo od rána v 7 na našem webu. No ale už za chvilku se vám představí Michal v rámci svého podcastového rozhovorového podcastu, jsem se do toho zamotal, který se jmenuje Express Star. Tentokrát jeho pozvání přijal Tomáš Ferstek, což je dramaturg, scenárista, producent, publicista a také jeden z pedagogů na CME Content Academy, což je společný program televize Nova a FAMU. No a Michal ho důkladně vyspovídal a mimo jiné se ho také zeptal, jakou jednu věc by změnil ve školství.
1: Jako, ale to je trošku daný tím datem, že jo, tak já bych zrušil ty přijímačky. To je opravdu taková zhůjeřilost, jako, že, a myslím, že by to opravdu mnohému pomohlo, jo. A pak bych teda měl, jako, kdybych mohl ještě zase jako jednu věc změnit potom, tak bych možná vymyslel ještě něco dalšího. Ale současná podoba přijímacích zkoušek je opravdu škodí českému vzdělávání jako brutálním způsobem.
2: Express Star.
3: Na Expressu.
0: No a tohle to už je poslední záležitost do Neighborhood v této hodině. Mějte se fajn. Já se budu na vás těšit zítra opět v 16 hodin, naposledy v tomto týdnu. Od příštího týdne si to užijeme společně s Michalem. Jo a abych nezapomněl, čtvrtek věnujeme filmům.

0: Express Star. Star.
1: Jak se v Česku vychovávají nové talenty pro televizi? Kolik televizních profesionálů na trhu aktuálně chybí a produkují školy lidi, kteří jsou schopní rovnou naskočit do praxe? To jsou otázky pro Tomáše Feřtka, dramaturga, scenáristu, producenta, publicistu a také jednoho z pedagogů CME Content Academy společného programu televize Nova a FAMU. Dobrý den, Tomáši, vítejte na Express FM.
2: Dobrý den.
1: Tomáš Feřtek se dlouhodobě věnuje vzdělávání, přestože pedagogickou fakultu nedostudoval. Po sametové revoluci nastoupil do magazínu Reflex, kde strávil 15 let. Později se přesunul do televize Nova, kde se podílel mimo jiné na seriálu Kriminálka Anděl. Po 5 letech se pak přesunul do České televize, kde v různých funkcích pomáhal seriálům Případy prvního oddělení, Četníci z Luhačovic, Svět pod hlavou nebo Devadesátky. Společně s Matějem Pozimkem jsou podepsáni pod seriály Ochránce a Ratolesti. Je autorem několika turistických průvodců po Česku, kromě toho se věnuje propagaci vzdělávání v obecně prospěšné společnosti EduIn. Nevynechal jsem něco důležitého?
2: Ne, je tam všechno, až jste mě překvapil.
0: Express Star. Na Expressu.

0: Hostem pořadu Express Star je scenarista, dramaturg, producent a publicista Tomáš Ferštek. Proč vlastně vznikla CME Content Academy?
1: Já si myslím, že u filmových škol v České republice, FAMU Písek, Zlín, došlo v přístupu k televizi jako k médiu za poslední léta docela k výraznému posunu, to znamená od naprostého pohrdání k čemu si jako k respektu. Ale pořád platí, že na tom televizním trhu nebo pro ty televizní profese těch profesionálů je málo. Respektive, když z té školy výjdou, tak měli, možná mají dost jako malou představu o tom, jak vlastně v televize funguje, a to jak veřejnoprávní, tak komerční. A to znamená, ten záměr byl takové profesionály vychovat. A to už v té fázi, kdy to fungovalo v Brně a teďka nově ve spolupráci s FAMU.
0: Kolik lidí je podle vás aktuálně potřeba na tom televizním trhu doplnit?
1: Jako na stovky třeba, že byste to říkal. No to nevím. Já mám, je to spíš jako pocit. Já si myslím, že kde na tom jsme docela dobře, tak jsou kameramani a zvukaři a tyhle technické profese. Jednak oni se jako kvalitativně zásadně zlepšili. Myslím, že mají jako lepší technické podmínky a tak. A tam jako necítím jako nějaký nedostatek. Velký nedostatek je schopných dramaturgů, opravdu velký, že to nikdo nechce dělat. Ale poměrně tu nouzi cítíte, i když jako rozjíždíte víc televizních projektů, tak na pozici scenáristů a režisérů. A u těch režisérů to je trochu překvapení, protože tam jsem třeba ještě před pár lety měl pocit, že jich je dost, ale není to úplně pravda.
0: A navíc vlastně teď už tou televizí přestali v fouzovkách pohrdat i dřívější filmoví tvůrci, kteří třeba jakoby do seriálu nevstoupili, nebo aspoň to tvrdili. Ano, a díky nástupu kvality TV vlastně už bych řekl, že se to celkem jako setřelo.
1: Já bych řekl, že už je to dneska spíš osobní. Jo, že samozřejmě jsou tvůrci, kteří to nevidí jako svoji parketu, jako svoji budoucnost a ti se pořád drží jako filmu a tu televizi berou, když tak jako nějakou obživu, ale ona ta situace se opravdu jako mění a tak, jak je strašně obtížné sehnat peníze na film a dostat ho k divákům ještě potom, tak samozřejmě ten nepoměr mezi tou televizí a filmem je velký a navíc ten rozvoj, to, čemu vy říkáte kvality TV, a když to nebudeme jako hodnotit z hlediska kvality, ale dejme tomu jako možnosti vyprávět, tak třeba ta minisérie dneska těm tvůrcům nabízí jako větší, luxusnější prostor a jistější diváckou reakci.
0: Jak do chodu CME Content Academy vstupuje Nova a jak FAMU?
1: Já jsem vlastně jako do toho projektu přišel ve chvíli, kdy se právě CME po té zkušenosti předchozí a FAMU, která do toho vstupovala jako první, tak zrovna v tu chvíli, někdy tak před rokem to bylo, se domlouvali, jak vlastně ten projekt má vypadat. A to znamená, FAMU nabízí jednak svoje prostory, akreditaci, zkušenosti některé pedagogy CME tam nabízí, ale ten velký balík té zkušenosti s komerční televizí a vlastně přednášející, kteří přicházejí z té komerční televize, což je docela důležité. To znamená, v rámci toho kurzu opravdu reálně přednášejí lidé, kteří tu televizi dělají, a to od generálního ředitele až po paní, která se zabývá programem nebo právě ty jednotliví kreativní producenti, kteří se specializují na nějaké žánry. Takže to pedagogické pokrytí je z větší části záležitosti CME. Express FM.

0: CME Content Academy probíráme s jedním z tamních pedagogů a mentorů Tomášem Ferstkem. Komu je vlastně určená CME Content Academy? Může tam přijít i člověk z ulice, nebo je to třeba pro gymnazisty?
1: Ten práh se oproti těm předchozím ročníkům trochu zvýšil, protože předtím to opravdu bylo tak, že mohl přijít skoro každý. Teďka je to tak, že chceme, aby ten člověk absolvoval bakalářský stupeň buď některé z filmových škol, anebo nějaké studium, které tomu je alespoň blízké. Vím, že mezi těmi uchazeči třeba byli absolventi filmové vědy nebo nějakých podobných oborů, třeba i z filozofické fakulty a tak dále. Takže ten stupeň není velký, ale samozřejmě ta profesní zkušenost těm lidem hodně pomáhá. Takže většina těch, kteří tam jsou, myslím, že snad všichni nebo s jednou výjimkou, tak jsou lidé, kteří za sebou mají buď scenaristiku nebo režii. Ano, scenaristiku nebo režii. My bychom byli rádi, kdyby se hlásili i střihači, protože to je jako taky klíčová profese při vzniku ať už těch hraných věcí, anebo těch reality show. Ale alespoň oni se nikdo nepřihlásil.
0: Jaký profesionál vlastně potom vyjde z toho studia?
1: Ona je to kombinace teoretických přednášek a praktické zkušenosti a my možná budeme právě poměr těch dvou věcí v tom dalším ročníku nějak ještě ladit. Jo? Ten první trimestr, ten je věnovaný tomu, aby jako nahlédli do toho, jak se dělá televize a jak se dělá komerční televize. To znamená, co ona vlastně chce, jakým způsobem si objednává ten program, u koho si ho objednává. To znamená, tam přednáší i producenti, kteří třeba pro ty televize jednotlivé dělají, takže je to i poučení o tom, jak se má člověk chovat jako producent, pokud se o tu práci uchází a někteří z těch lidí, kteří tam studují, tak vlastně už jsou dneska, mají svoji produkční firmu, takže pro ně je to docela jako užitečná informace. A takže to je ten teoretický trimestr, ale už v rámci něho se po těch úvodních věcech, které se věnují především té komerční televizi, tak už se věnujeme jednotlivým žánrům. Jednak mají možnost nahlédnout do toho, jak se vyrábí reality shows, různé. Myslím, že Love Island byl v tu chvíli se točil, takže tam měli jako největší příležitost, ale hodně se bavíme o kriminálním žánru, protože ten je jednak žádaný a jednak je to, ta jeho strukturovanost je vlastně základem i mnoha jako další scenaristické práce. Když se naučíte kriminálku, umíte jít na co jiného. Ale samozřejmě poměrně dost prostoru studenti dostali možnost nahlédnout třeba do toho, jak funguje ulice a tenhle typ vztahových seriálů. Tohle skončilo někdy před Vánoci a pak následovala etapa jako praxí na jednotlivých projektech, kdy si mohli vybrat a pracovat na nějakých projektech. To znamená jít se podívat, jak se točí ulice, jak se točí ono, jak se dělá Love Island a podobně. A teďka bude začínat zase teoretický trimestr, kde doplníme nějaké věci, které vzniknou i na jejich objednávku. To znamená, co by ještě chtěli vědět, co my usoudíme, že by bylo dobré. Takže třeba máme teďka tam zrovna zítra začíná pravidelná scénaristická dílna každou středu.

0: Posloucháte rozhovor s Tomášem Ferstkem, televizním profesionálem, který vychovává své budoucí kolegy na CME Content Academy. Jaká jména najdeme mezi pedagogy CME Content Academy?
1: Já myslím, že studentky a studenti docela jako ocení, že tam potkávají jako lidi, o kterých jako slyšeli a nejsou pro ně běžně dostupní. Tak ano, i já jsem se šel podívat na hodinu, kterou přednášel Daniel Grund jako ředitel, tak to nemám tu běžnou příležitost si poslechnout, co on si myslí o tom, jak má vypadat komerční televize. Hodně času se studenty tráví Michal Reitler, jako šéf vývoje, toho myslím, že si ocení, toho také cení, ale pak jsou tam jména jako Jan Prošinovský, Tomáš Baldýnský, Iva Jistřábová, jo, čili lidé, kteří buď ale tak Prošinovský je typický případ, kdy on to pokryje od scénáře přes producentství po režii a potom ti ostatní většinou mají jenom něco z toho. Ale je to kromě toho profesního poučení, je to seznámení s nějakými osobnostmi.
0: Jak je vlastně studium na CME Content Academy dlouhé?
1: Trvá to rok. Během toho roku oni absolvují ty v zásadě dva teoretické semestry, tu praxi v projektech a zároveň mají za úkol vytvořit týmy malé a pracovat na svém jako projektu, který vzniká, aby měli jako představu, jak vlastně taková věc pro televizi vzniká, mají za úkol připravit koncept seriálu 5x20 minut na vlastní téma, vlastně zvolené téma. A na něm si například můžou vyzkoušet ten pitching, to znamená představení, to vůbec jako nějaké programové radě nebo někomu takovému. Připravují scénoslady, pak scénáře a pokud ten projekt je uznán jako použitelný, tak jeden z nich dostane příležitost jako to i natočit.
0: A pak to někde uvidíme, teda na OnePlay.
1: A pak to pravděpodobně uvidíme na OnePlay, což se uvidí, jak to dopadne. Ale ten záměr je takový a jinak to studium končí jako závěrečnými zkouškami v září.
0: Jsou mezi dosavadními studenty, potažmo absolventy, nějaké výrazné osobnosti, jejichž práci už diváci mohli vidět?
1: Myslím, že ano, pokud by se dostali k některým školním filmům z některých škol, protože samozřejmě tam, ať už u té současné generace filmařů je velmi časté, že scénář a režie je jeden člověk a jednak režiséři si dost často píšou scénáře pro školní práce, ale je to i naopak. Máme tam scénáristku, která právě teďka si chce natočit jako svůj film. Myslím si, že tam není nikdo, koho by diváci už znali přímo z televize.
0: Pokud by někoho z posluchačů studium na CME Content Academy lákalo, podmínky už jste říkal, musí být absolventem bakalářského oboru, kde a jak se může přihlásit?
1: Je to poměrně jednoduché, opravdu, když si zadáte CME Content Academy do vyhledavače, tak najde příslušnou stránku, ale samozřejmě jednak je možné se obrátit sem, anebo na FAMU a tam požádat o to informace.
0: A přihlašování probíhá teď v květnu?
1: Ano, pokud si to pamatuju, teďka vidíte, to je trochu chyba, to jsem si nějak vlastně neosvěžil, ale začínáme v květnu. Express Star. Na Expressu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Music. First.
5: Express FM.

0: Scenárista, dramaturg a kreativní producent Tomáš Feřtek je tentokrát naší Express Star. Jaký byl váš nejoblíbenější předmět na základní škole?
1: Pravděpodobně čeština. Je to trošku banální, ale je to tak. No.
0: Tak myslím, že to celkem je logické, když děláte to, co děláte. Ale řekněte mi, jak se vyučený mechanik, elektronik, dostane ke studiu pedagogické školy a jak se pak nedostudovaný učitel stane novinářem?
1: No, to všechno má svoji jako logiku. Já jsem opravdu někde jako okolo toho 13. roku jako byl velmi jako zaujatý literaturou a poezií, takže tím jsem jako hodně žil, ale samozřejmě mi příbuzenstvo vysvětlilo, že to je nesmysl se něčemu takovým věnovat a že budoucnost je v elektrotechnice. A což měli v zásadě pravdu, nicméně to, co jsem se já naučil na tom učňáku, jsem vystudoval obor mechanik elektronik, to je dneska hluboko v sedimentech technosféry. a vlastně už toho nic jako není použitelné. Celá ta věc byla jednoduchá, já jsem potom okolo té maturity prostě hledal, kde bych se mohl věnovat jako češtině a literatuře, protože to bylo to, co mě zajímalo. A tak jsem šel na peďák a musel jsem jít na češtinu v občanku, protože neumím ani na nic hrát, ani nic nenamaluju, takže ty ostatní, protože čeština se studovala by s výtvarkou, nebo s hudebkou, nebo s občankou. Takže to jsem absolvoval, ale absolvoval jsem to prostě v polovičce 80. let, což opravdu nebyla hezká doba a mě tak jako trošku došly nervy někdy ve třeťáku, jo. Mm-hmm. Takže já jsem jako vlastně, ale ta linka je pořád stejná, mě prostě zajímalo to psaní, literatura, takže já jsem potom šel pracovat k zemědělským stavbám a jezdil jsem s maringotkou a to bylo trošku proto, že tam jsem měl čas dělat svoje věci, takže jsem tam jako hodně čest, něco jsem psal a tak a když potom a to znamená, já jsem nějak novinářský pokusy absolvoval jako reportážní už koncem těch 80. let, někdy tak v roce 89, tehdy ještě v týdeníku Tvorba. A pak se změnily poměry, to byla velmi jako zvláštní doba, začátek těch 90. protože kdo byl v nějakém médiu 3 měsíce, tak to už jako byl velký mazák takže to bylo v něčem jako absurdní, jo? Takže vlastně já jsem asi rok pracoval pro Reflex externě, pak jsem tam nastoupil a vlastně já jsem jako opravdu legrační je to, že můj první text, který teda vyšel ještě v té Tvorbě, tak měl asi 20 rukopisních strán, jo? To znamená, byly velký reportáže hned od začátku. Myslím, že je v tom jako ta literární průprava mě byla docela ku prospěchu. Hmm. Jsem jako měl hodně načteno a měl jsem jako nějakou. A měl jsem poměrně z té maringotky, já jsem hodně znal tu Českou republiku, protože jsem je jako jezdil všude možně a to znamená, já jsem jako docela znal tu realitu a díky tomu učňáku jsem znal tu realitu i od spoda. Tak to všechno vlastně byly věci, které já jsem docela jako zúročil. Takže takhle jsem se stal novinářem. No.
0: A to cestování s maringotkou vás pak přivedlo i k tomu, že jste napsal pár cestopisů?
1: No vlastně ano, jo, protože to ježdění s maringotkou, to bylo po celé republice, oni nás vždycky někam zapíchli kvartu někam na 3 neděle a sídali jsme se tam, jsem tam byl sám a jezdil jsem okolo na kole a když takhle jako 4-5 let jezdíte jako 30 kilometrů v kruhu okolo nějakého místa, tak ono se vám to tak jako propojí a tím pádem jsem ta místa znala, když potom přišlo nakladatelství Fragment, kteří scháněli autora na dětského průvodce a my jsme měli děti, se kterými jsme hodně chodili, tak jsem říkal, jo, to bych uměl.
0: Co vás potom od té novinařiny přivedlo do televize?
1: Trochu to bylo tak, že já jsem byl úplně u startu nový na začátku, to bylo proto, že tehdy tam odešel Radek Bajgar, to byl jako kolega, se kterým jsem vlastně začínal i tu novinářskou činnost, takže on mě tak jako trochu ukecal ke startu pořadu Na vlastní oči, ale já jsem odešel tehdy znovu ještě před tím, než začala vysílat, protože jsem měl pocit, že v vozovkách nemám napsáno. Jako, jo, že jsem prostě neměl pocit, že jako autorsky vlastně v těch reportážích jsem toho neudělal dost, abych jako měl nějakou autorskou zkušenost, takže jsem tam strávil dalších nevím kolik, 12 let nebo kolik a potom tady na nejrůznějších pozicích i řídících a už ve chvíli, kdy jednak se měnil ten mediální trh, bylo jasné, že ten reportážní týdeník spíše nepřežije v té reportážní podobě. A já už jsem teda měl pocit, jako, že jsem jako, že už jsem víc úředník než novinář, tak jsem využil té nabídky dělat dramaturga. Jak jsem už zmínil, ta dramaturg, ta profese, nikdo neví, co to vlastně přesně znamená, a takže se vás furt na to někdo ptá a nevíte, jak máte odpovědět. A zároveň jich je nedostatek. A já tím, že jsem dělal editora a pracoval jsem s autorama v Reflexu a jsem tam i někde jinde, tak zrovna tohle jsem ovládal. Takže já jsem vlastně tam přišel jako na místo dramaturga, to, že se tam potom tomu začalo říkat kreativní producent a bylo toho daleko víc, než jsem si tak jako představoval, tak to byla další věc. Ale upřímně řečeno, je to vlastně celou dobu furt ve všech podobách práce s textem, ke které se potom přidávaly ty další kompetence, které už se teda týkají opravdu jako televize nebo filmu.
2: Express.
3: Express FM.

0: Scenárista, dramaturg, kreativní producent a publicista Tomáš Feřtek přijal pozvání do naší rozhovorové série Express Star. V jaké roli se cítíte líp? Jako scenárista, jehož příběh ožívá, nebo producent, případně dramaturg, který pomáhá oživovat scénáře jiných?
1: Já myslím, že to je různé v různých životních fázích, jo. A to znamená, mě jako psát postavy baví, nebo prostě pracovat s tím, ale já jsem, jako ve mně je pořád silná ta novinářská stopa, jo. To znamená, když se někdo koukne na ty seriály, které opravdu jsem jako reálně fyzicky psal s Matějem Podzimkem, což jsou Ochránci a ratolesti, tak ono to je hodně zakotvený v realitě a i v té mé jako praxi, v té vzdělávací. A tím pádem já jsem dneska na tu autorskou roli trošku jako rezignoval, protože nemám spoluautora, to je pro mě dost jako důležitá osoba. Takže já se dneska pohybuji především v té jako dramaturgické roli. Hmm.
0: Nemáte potom v roli buď producenta nebo dramaturga tendence do toho kolegům, scenáristům tak trochu kecat?
1: Ne, nemám. Já si myslím, že nejlíp se vám spolupracuje s autorem, který má dramaturgickou i scenaristickou zkušenost, protože on ten proces zná z obou stran a ví, jaká jsou rizika, kde a co vlastně ten autor. Takže já se snažím, ne, že by se mi to úplně vždycky dařilo, ale já se snažím fungovat jako coach trochu, jo? Že pro mě je dramaturg někdo, kdo se snaží pochopit, co ten autor chce a snaží se mu pomoct v tom, aby se mu to podařilo realizovat. Což je trošku rozdíl oproti té producentské dramaturgii, kde jako opravdu říkáte, co chcete vy jako producent od toho projektu. Ale já se líp vlastně cítím v tom, že se snažím jako těm autorům naslouchat.
0: Kdybyste mohl změnit jednu jedinou věc v českém školství, co by to bylo?
1: Ale to je trošku daný tím datem, že jo, tak prostě já bych zrušil ty přijímačky. To je opravdu taková zhůvěřilost, jako, že, a myslím, že by to opravdu mnohému pomohlo, jo. A pak bych teda měl, jako, kdybych mohl ještě zase jako jednu věc změnit potom, tak bych možná vymyslel ještě něco dalšího. Ale současná podoba přijímacích zkoušek je opravdu škodí českému vzdělávání jako brutálním způsobem.
0: Napsat seriál ze školního prostředí jste chtěl dlouho?
1: To je historka trochu. Nechtěl. Ale já jsem s Michalem Reitlerem ještě v České televizi pracoval na mnoha kriminálkách, které jste ji zmínil. A paralelně vedle toho jsem vlastně tehdy intenzivně, dneska už velmi málo, pracoval v Eduinu, tehdy jako vedoucí komunikace. A takže bylo jasný, že jsem často mluvil někde v rádiu o vzdělávání. Michal vždycky přišel a říká, hele, neuděláme z toho jako něco, jako že bychom, a já jsem vždycky říkal, hele, já tomu docela rozumím, takže ne, to na to se vybodnem. A on pak jednou přišel s tím, že slyšel někde v rádiu, že existuje školský ombudsman a že by to jako mohl být takový jako detektiv, který by to jako vyšetřoval ty jednotlivé kauzy. A ty kauzy já jsem vlastně zažíval jako člověk, který v Eduinu pracoval i s veřejností. A já jsem mu nejdřív řekl, že ne, ale než jsem došel na to metro, tak se mi to rozložilo a řekl jsem si, že by to byla vlastně jako ta chvíle, kdy ten ombudsman zjistí, ho najmou a zjistí, že ho tam nikdo nebere vážně a že on se musí nějak obavit, to mě vlastně docela bavilo. Tak jsem mu zavolal, že teda bychom to udělali. Tím pádem není to chtění moje, ale Michala Reitle.
0: Ochránci i ratolesti se těšili dobré divácké odezvě. Nechystáte nějaký další seriál souboru?
1: Ne. Ne, jednak protože jsem přišel spoluautory a spoluautora, že na Ochránci s námi spolupracovali Michal Reitler, na ratolestech Matěj Podzimek a teďka jsme teda všichni na druhém kopci a máme jako velmi rozdílné úkoly, takže to zatím neplánujem nic takového, no. Ale byl bych rád, kdyby jako někdo se tím inspiroval a chtěl, i když teďka vzniká na České televizi, to se jmenuje Jméno dítěte a to je vlastně dost podobný princip. To jsou sociální kauzy, ale vlastně taky jsou trošku pojatý jako kriminálka, psal to Ondřej Gabriel.
0: Bral jste tyhle ty svoje seriály jako součást své práce na propagaci vzdělávání?
1: Jo, já jsem říkal, že to je pokračování stejné mise jinými prostředky.
0: Co vás vlastně kdysi k založení Eduin vedlo?
1: No, já jsem spoluzakladatel, a to ještě jako nedobrovolný. To bylo tak, že manželé Slejškovi tehdy odcházeli z nějakého výzkumného ústavu pedagogického, jak tak se to jmenovalo, bylo to v roce asi 2009, a hledali, čím by mohli být jako českému vzdělávání užiteční, a sezvali takových asi 10-15 lidí. Já jsem si počil od Tomáše Baldinského kancelář vedle Máje, a tam jsme se jako sešli, tak se jako debatovalo o tom, co by jako bylo dobré jako udělat. A dlouho se tam mluvilo, a já, protože jsem měl za sebou relativně čerstvě tu novinářskou zkušenost, když jsem novinář už tu chvíli nebyl, tak jsem říkal, hele, ale prostě ty novináři vůbec jako nemají žádný zdroj informací. Prostě když zavoláte na ministerstvo, tak vám nic neřeknou, a na odborech vám řeknou, že na všechno je málo peněz, mají pravdu, ale celkem nic z toho neplyne, tak pojďme udělat agenturu, která by vlastně novinářům a veřejnosti prostřednictvím novinářů ty informace dodávala. Jim se to líbilo, a Zdeněk Slejško nakreslil takové soustředné kruhy na flip, doprostřed napsal sebe a svoji ženu, a potom se ptal těch ostatních, jako kdo jim jak pomůže, a všichni mlčeli. A tak já, když jsem to vymyslel, že to bylo jako blbý, tak jsem se nechal napsat do toho prvního kruhu, jakože teda, když napíšou tiskovou zprávu, tak já jim poradím, jestli jako je správně. Protože já jsem dělal dlouhá léta ještě jako semináře pro neziskovky ohledně mediální práce. No a takže, a oni mi ale zase za 14 dní zavolali, jakože fajn, ale že na založení OPS jsou potřeba 3 lidi, asi to podepíšu. No a tak jsem se stal vedoucím komunikace Eduinu, aniž jsem to úplně zamýšlel.

0: Na Express FM posloucháte další vydání pořadu Express Star, tentokrát s Tomášem Ferstkem. Za ochránce jste obdrželi Českého lva i cenu České filmové kritiky. Jsou pro vás ceny důležité jako potvrzení toho, že jste tu práci udělali dobře?
1: Vlastně jednoduchá odpověď je ano. Jo, to nás to potěšilo. Nečekali jsme to. Opravdu nečekali, protože i v té České televizi si myslím, že nám toho ochránce povolili, protože jsme předtím dělali spoustu úspěšných věcí a tak jako nám to nechtěli zakázat, ale jako vy, když řeknete, že napíšete seriál o úředníkovi ministerstva školství, který vyšetřuje složité situace na základních a středních školách, no nezní to úplně sexy. Jako. Takže my jsme tím byli překvapeni, ale jinak si myslím, že pro nás je důležitá taková triáda. Paradoxně pořád ČSFD jako filmová databáze, jako když se tam ocitneme v tom červeném hodnocení, tak máme pocit, že asi jako dobrý. Počet diváků, protože to, co děláme, my to opravdu děláme, jako, že to chceme dostat k lidem, takže když se jako na ochránce dívalo nějakých 1,5 milionu lidí s počtem se vším dohromady, tak jako dobrý. A to třetí jsou ty ceny. Jo, takže že jako máme jako divácký hodnocení a zároveň nějaký profesní, tak nás to potěší. Hmm.
0: Čtete recenze?
1: Čtu. Někdy trochu se spožděním, se přiznám, že jako trošku si to jako nafázuju, že to, ale zajímá mě to. Mě to zajímá, popravdě řečeno, víc než jako tvůrce, tak mě to zajímá jako dramaturga. Mě obecně zajímá, když dostanu scénář nějak něčeho, přečtu si ho, že jo, a ten film nebo ta televize vznikne tak za 2-3 roky, jo. A já si to pustím potom a jdu se podívat do toho svého posudku, jestli jsem jako byl schopen to buď ocenit, nebo tam najít problém a jestli se ten problém projevuje ještě v té hotové věci. A tím pádem mě zajímá u těch recenzentů, jestli oni mají postřeh, jestli umějí jako odhadnout, jaký problémy jsme během té výroby řešili. Hmm. Někdy jo, někdy ne. Popravdě řečeno, z tohoto hlediska opět vychází jako velmi slušně ta filmová databáze, protože tam najednou vidíte, že když si přečtete ten souhrn těch příspěvků, tak ty recenze obvykle bývají na úrovni některé z těch poučenějších příspěvků na filmové databázi.
0: Máte nějaký vysněný projekt, který byste chtěl realizovat?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že po té zkušenosti té dvojí, kdy my jsme teda dělali ochránce jako opravdu záměrně epizodický seriál. U těch Ratolestí jsme postoupili víc jako k tomu, že to je příběh jedné rodiny, byť to má nějaké epizodní historky. Ale nezaznamenali jsme, že právě na ten příběh té rodiny jako lidi reagovali nejvíc, víc než na ty kauzy jednotlivý. A tak jako kdyby ta příležitost byla jako opřít se zase ještě někde o realitu a jako vytvořit příběh jako se silnýma postavama, to mě jako baví, no. Takže jako není to, je to spíš jako typ, jako typ formát. Já bych jako pořád jako rád se opíral tu realitu. Vidím to i jako divák, že to je to, co mě zajímá. Mě ty žánrové věci zajímají mý. Tak to bych jako chtěl, no ale musí se vyloupnout, buď musí mít Matěj Podzimek chvíli volná, anebo se musí vyloupnout někdo další.
0: Tak dobré je, že teď jste všichni na stejném kopci, že s Michalem Reitlerem, že třeba se to může stát. Prozradíte, co chystáte v dohledné době?
1: No, já teďka pracuju jako na několika projektech, vlastně na všech jako dramaturg a ono, ale to slovo dramaturg je jako velmi gumové, takže to může znamenat velmi různé věci. A teďka se začal točit seriál Očko, který točí Jiří Vedělek, je to takový jako light krimi, taková jako

0: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM uvádí hudební speciál.
1: Express Edge. Nezávislá hudební scéna.
2: Edge.
1: Express Edge. S Petrem Novákem.
3: Dobrý večer, zdravíme všechny posluchače Express FM, kteří se i v tento čas věnují poslechu našeho rádia, kde právě začíná nová epizoda hudebního speciálu Express Edge. Její pořadové číslo je 869. Na úvod bych vám chtěl opět poděkovat za zpětnou vazbu, která se nám od vás dostává a která je pro nás důležitá v tom, co děláme. I dnešních 33 songů, které zazní v následujících dvou hodinách vysílání, jsme ještě nikdy nehráli a z většiny jsou velmi čerstvé. Zbývá dodat, že společnost vám klasicky budou dělat krom nejrůznějších umělkyň, umělců a kapel i Petr s Pepou a že vše potřebné o Express Edge najdete na Facebooku. Dnes začneme s mladíkem a multiinstrumentalistou z Holandska, jeho jméno je Simon Juan a z jeho tvorby jsme vybrali track Come a Little Closer. Příjemný poslech 869. dílu Express Edge vám přejí Petr s Pepou.

Na Express FM stále posloucháte hudební speciál Express Edge. Pokud máte středu večer, jedná se o premiéru. Pokud pondělí posloucháte reprízu, nicméně obě várky jsou totožné. Před malou chvíli jsme vám nabídli Soft Reboot a track Memory Leak at 3 a.m. Na řadě jsou Flowers for June s novinkou Dolphin Girl.

0: minulých dvou dílech nám převládaly skoro samé kanadské party a umělci, dnes je to jinak a před námi je dnes ten první. Říkají si Hoars, jsou z Ontária a než se dali dohromady, sbírali zkušenosti v jiných projektech. Christopher Chertrand byl například živým bubeníkem v Crystal Castles. Takhle zní jejich tvorba, zahrajeme vám track Wally of Dolls.
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: to praví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bylabel.cz.
5: Express FM.
6: Hudba, hudba, na prvním místě.
7: Nestihli jste Express ráno? Express ráno, poslechněte si to nejlepší na Express FM.cz.
5: Posloucháte hudební speciál.
7: Speciál na Express FM.

Liza Light na Express FM v rámci hudebního speciálu Express Edge. Jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Liza Light je turingová a studiová kytaristka, její 26 let a žije v LA. Tak proč to neskusit na vlastní pěst? Poslouchali jste její nový single High Hopes. Liza nám zároveň otevřela pravidelný dámský blok. Následovat bude manželské duo And Tilly se skladbou Sleeping with Ghosts.

To byla Valo Raven, Londýňanka se zaměřením na pop rock, nicméně po světě běhá umělců s podobným jménem více a každý z trochu jiného hudebního spektra, takže opět zjistit něco relevantního se mi málem vymstilo. Každopádně doznívá song s názvem Out for Blood. Podíváme se do Francie za kapelou Bloody Jenny, která má zase na svých stránkách jen info v rodném jazyce, ale podařilo se mi z nich rozluštit, že letošní rok je pro kapelu ve znamení debutové nahrávky. Teď však vydala druhé EP Run.

0: To byly francouzští Bloody Jenny se skladbou Run a před námi je poslední věc v tomto bloku. Postará se nám o ní americká alternativní parta LP Trixie, která má venku zatím jen 3 singly a ten právě vydaný nese název Foolish Again. Tady je.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Creature Canyon na Express FM, kde stále posloucháte speciál Express Edge a jsou u toho s vámi Petr s Pepou. Se skladbou Bad Wishes jsme vstoupili do dnešního finálového bloku. Creature Canyon je dvojka ze San Diego, která zatím jediné album vydala loni a mimo jiné svým příznivcům nabídla i single Bad Wishes a ten právě dozněl. Podíváme se na Nový Zéland, kde působí kvartet Park RD. Ten je na tom s alby podobně, na druhé zatím poutá následující věcí Barn Away.

0: tolik Fearlights, kteří vypráví své příběhy na pozadí altrokových kytarových riffů a občasné elektroniky. V těchto dnech jim vychází single The River, který doznívá, ale zatím není jasné, jestli jde o jednorázovou záležitost nebo předzvěst regulárního alba. Následoval budou jejich krajané Swash, kteří ve své tvorbě tak trochu odkazují na indie rock z 90. let. Na nové desce Powers of Ten nabízí 9 slušných kousků, nás zaujal ten s názvem Damage Control. Tady je
1: Express Edge
2: na Express FM.

0: Steven Ryan.
1: Poslední parta v dnešním Express Edge, doputovali jsme totiž až do úplného finále. Pokud se to s námi vydrželi od začátku, tak klobouk dolů a poděkování za pozornost, pokud ne, třeba to vyjde příště. Tak jako tak, tu pro vás budeme opět ve středu 9 večer při premiéře, po případě v pondělí 10 večer u reprízy. Loučí se s vámi Petr od mikrofonu, Pepa od mixu, přejeme vám krásné dny nabité kvalitní hudbou, kdyby cokoliv, Express Edge na Facebooku. Pisa Mír.

0: nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express. Music first. Express FM.

Ten lesinťák, když si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale lesinťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nože po

Spělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím.